kde kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: všechno, co bych jinak poznal stěží.
1: Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: I'm ready to baby. You're not alone. Maya.

zdářlivý. Wow. Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číše.

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlast.

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divokej Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body. Takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
2: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mohu velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych je, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme jako v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový ráz, sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jedno jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo by to tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a ne, samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt hodně koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kuča, mám hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřel jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělá nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

kas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží do konce života.
2: Do nekonečna,
3: zdraví
2: dobře.
3: Zdraví taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že vám Přeučila, já bych dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
2: Děkuji, máme zapsáno, ano. Děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a starou.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví. A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat. Bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak si říkáme, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačky, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina, protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že to ukázal, že jo. Ten, a ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo, přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo, protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podle mě, v tom někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je od něj? On říká, 17:30, poleje se kapele. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu. Do jícnu státní bezpečnosti jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
11: Ne, tak, Jiří Krejčík.
9: Ten nám dal ze Sovákem, myslím, jak se tam krademe, krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách. Tak jsme měli svíčky,
11: speciálně dovezený z Holandska, odkaď,
9: který byly dutý, vypadaly jako svíčky. A v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle. A z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky. A na zádech jsme měli každý 30-kilový, možná 20-kilový akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla tři čtvrtě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já se, on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Sovák, jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kdy já hraju Zloun, Evinka je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v Divadle na zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídá. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáč se v ruku. Haničce, přidali jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, šatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, žvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisér, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak tolik o panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakej, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. Pak řekl: nema je zatykače, on ti syna nevydaje. Holandce hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Ano. Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobré odpoledne, tady František Kalkulát byl tam, zdravím pana Přeučila i
4: děkuji.
3: Vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
3: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
3: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
5: Krásné, dobré odpoledne, mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím službu. Do Pardubic, do mého rodného města.
6: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji,
4: nastanou. Tak také děkuji.
2: Víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
7: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
7: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
4: Haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku
2: taky
8: a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Evičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.

0: Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro jedna hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se pivec, že má od dvou představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro 2:30 a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně: prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si, a věžička je v prdelce, tradadá, a ne, co kdyby jsme táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá, pro Kristovy rány, zaúpěl jsem to auto, dyť já projedu představení, momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak, a šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro Bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval, i můj profesor Lukavský ho miloval, on byl neskutečný. Neskutečný.
3: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend.
5: A zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: a jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mě seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádní detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci. No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel. Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě. Velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet. Já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane Přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Všetci svätí pomôžu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni je dohodnutá koalice, vládnout budou hnutí ANO, STAN a Pro Plzeň. V Kralovicích na Plzeňsku plánují výrazně rozšířit třídící linku na odpady. Hokejisté Plzně vyhráli na ledě brněnské Komety. A dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno, teploty do 14 stupňů. Příjemné ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Plzni se na koalici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři. Uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s Lidovci, a hnutí STAN. Večer to oznámil dosavadní primátor Roman Zarzický z hnutí ANO a lídři STAN Aleš Tolar a Pro Plzeň Tomáš Morávek. Rada města bude nově 9členná. Zatím měla 11 členů. Hnutí ANO v ní bude mít většinu 5 křesel a Zarzický zůstane primátorem. STAN získá 3 křesla. A Pro Plzeň s Lidovci 1. Všechny 3 strany už podepsaly memorandum o spolupráci. V Kralovicích na severním Plzeňsku chystají zásadní rozšíření kapacity stávající třídicí linky na odpady. Kromě papíru a plastů se na lince bude nově zpracovávat i sklo. Krajský úřad už k záměru zahájil posuzování vlivů na životní prostředí, takzvanou EIA, říká mluvčí kraje Eva Mertlová.
2: V současné době EIA už běží a vyjadřovat se k ní lze až do 5. listopadu 2026.
3: Zpracovatelský výkon zařízení v Nádražní ulici v Kralovicích má vzrůst z dosavadních necelých 2 500 tun na 6 000 tun ročně. Z Kralovic Pavel Haláč, Český rozhlas.
0: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
4: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou Ústavního soudu a obecným komentářem Výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Americký federální úřad pro letectví vyzval americké letecké společnosti k opatrnosti při letech do Saúdské Arábie anebo při přeletech přes její území. Odkazuje přitom na bezpečnostní hrozby související s pokračující vojenskou aktivitou a rušení navigačních systémů. Agentura Reuters dodává, že varování od FAA přichází po víkendových útocích na mezinárodní letiště v Riádu. K sobotnímu úderu, který nepřežilo 13 lidí, se přihlásil jemenské povstalecké hnutí Husíů. Saúdská Arábie proti nim bojuje v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Na letiště v Riádu Husíové útočí opakovaně.
1: Sport.
0: Hokejová Škoda Plzeň v 10. kole Tipsport Extraligy vyhrála na ledě brněnské Komety 2-1 v prodloužení. Západočechům se podařilo otočit skóre. Před 3. třetinou totiž prohrávali. Utkání hodnotil asistent trenéra Václav Pletka.
5: My jsme do toho zápasu nestoupili dobře, byli jsme o krok všude o pozdějic a dělali jsme špatný rozhodnutí, pak jsme trošičku ve 2. třetině promíchali sestavu a tam se to trošičku zlepšilo a gratulace klukům do kabiny, že to nevzdali za nepříznivýho stavu a 2 body jsou pro nás cenný.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno a výjimečně přehánky, většinou na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku na silnici 1/27 u Železné Rudy, kde se srazila 2 osobní auta. Na místě už zasahují policisté, projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezké ráno, odstartoval 42. týden roku 2026. Marcelům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Dneska je pondělí s datem 12. října. Polovina českých firem se obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kterého se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 firem. Jak se snaží firmy investovat do úspor vody a co by potřebovali od státu, to vám řekneme za chvilku. Teď je tady Valdemar Matuška.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Kdo je to hypochondr?
1: Nemocný člověk třeba.
2: Třeba krvácí.
3: Nejí zeleninu.
4: Že prostě si vymýšlí různě. Tohle se mě bolí a co se mě bolí tady to.
5: Dělá hip-hop.
6: Je to třeba hippík.
7: Něco podobného jako DJ.
8: Nějaký mořský tvor.
9: Že se tak někdo jmenuje.
10: Pití nebo jídlo.
11: Nejsou to nějaké léky.
12: Učitel na hip-hop.
13: Třeba jméno nějaký kapely.

0: Jak dneska v regionu bude? Odpověď přinášíme v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, výjimečně přehánky, většinou na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale dobré a biometeorologická zátěž mírná, tedy na stupni číslo 1.
1: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin. Český rozhlas Plzeň.

0: oči.
1: Jste s námi i v 5 hodin a 21 minut. Děkujeme vám. Běžná spotřeba, chlazení, ale také čištění a další využití. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží a nebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
2: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
3: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
4: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
3: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody vcelku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
4: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
3: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
5: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
3: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033, nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se na koalici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři. Uskupení pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s Lidovci a hnutí STAN. Večer to oznámil dosavadní primátor Roman Zarzický z hnutí ANO a lídři STAN Aleš Tolar a pro Plzeň Tomáš Morávek. Rada města bude nově 9členná, zatím měla 11 členů. 3 měsíce od zavedení bezplatné městské hromadné dopravy v Klatovech počty cestujících stále narůstají. V září MHD přepravila rekordních 53 tisíc cestujících. Jen pro srovnání do června, kdy se jízdné platilo a kdy také jezdili školáci, to bylo průměrně zhruba 29 tisíc cestujících měsíčně. Unikátní medaile pro zimní olympiádu dětí a mládeže 2027 představí dnes dopoledne na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Medaile vyrobili a navrhli studenti krajské školy v Oselcích a vyrobili k nim také speciální krabičky. Zástupci odborových organizací budou odpoledne jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o navýšení služebních příjmů bezpečnostních sborů pro příští rok. Odbory požadují zvýšení tarifní složky platu o 10%. Hokejová Škoda Plzeň přivezla z Brna 2 body do extraligové tabulky. V 10. kole Tipsport extraligy vyhrála na ledě Komety 2-1 v prodloužení. A ještě dnešní počasí. Ráno a dopoledne čekejte v regionu skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno a výjimečně se vyskytnou i přehánky, pravděpodobně spíše na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se pracuje u Štěnovic na Plzeňsku mezi kilometry 78 až 79 ve směru na Prahu. Uzavřen je levý jízdní pruh a dopravní nehoda se došetřuje na Klatovsku na silnici 1/27 u Železné Rudy, kde se srazila 2 osobní auta. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už za chvilku v plzeňských zajímavostech zavítáme do Hálkovy ulice a přiblížíme vám ty nejzajímavější domy, které v ní najdeme.
3: Vlastně Hálkovka se skládá ze 2 takových částí. V jedné jsou ty nádherné činžáky a domy, které pochází z toho počátku 20. století. A pak je tu starší část, ta je u Klatovský. A tam je asi 8 domů, které jsou většinou novorenesanční. A jsou to takové klasické činžáky z 80. 90. let 19. století.
2: Tak si počkejte na detaily, teď máme 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že hrad Radyni založil v polovině 14. století císař Karel IV.? Původně se jmenoval Karlskrone, tedy Karlova koruna. Dnes je znám jako Radyně. Podle pověsti ho vlastnil Radouš, napůl člověk, napůl zvíře s oslíma ušima a kančími zuby. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Tak, ať vás láska provází i tento týden, Václav Vaneckáře za chvilku vystřídá Stevie Wonder a taky Aneta Langerová. Máme 5 hodin a 40 minut.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: V Hálkově ulici v Plzni vznikly začátkem minulého století honosné výstavní domy. Dostatečně široké prostranství u železniční stanice Jižní Předměstí doslova vyzývalo stavební firmy a významné Plzeňany té doby k jejich vybudování. Všem na odiv.
2: Vlastně Hálkovka se skládá ze dvou takových částí. V jedné jsou ty náhledné činžáky a domy, které pochází z toho počátku 20. století, a pak je tu starší část.

0: Je tam hrozně velká korunní římsa, která odděluje střechu od fasády domu. Tady je velmi přetažené, to je typický pro Ludvíka Tremla. On měl hrozně rád baroko se secesí dohromady kombinovanou a tohle je takový ten jeho typický prvek. A nad římsou se nachází ještě atika a atiku zdobí dvě litinové vázy s litinovýma rostlinama. Neuvěřitelná galerie přímo na ulici.
1: Další významný plzeňský architekt Karel Bubla měl dokonce v Hálkově ulici ateliér.
0: Respektive to byl jeho původní záměr, když tady v roce 1909 začal stavět dům, který tady vidíme přímo před sebou, a měl tam původně bydlet, mít tam kanceláře své stavební firmy a zároveň také tam mít i velký ateliér, který do dneska se dá na té stavbě poznat. Karel Bubla ovšem v roce 1909 zažíval jeden problém za druhým se svými stavbami a dovedlo ho to až k tomu, že těsně stavbu před musel prodat. V tom ateliéru bylo mnoho umělců a nejznámější je Němejc, který tady působil ve 20. století.
1: Dům, který měl být přímo Bublův, není jediným bublovým domem tady v této ulici.
0: Říká se jim obecně bublaniny, protože Karel Bubla měl rád takový specifický styl. Za pozornost určitě stojí domy na rohu Koperníkovy ulice. Dům u rytířů, který poznáte podle novogotického cimbuří. Na vrcholu toho štítu se nachází rytíř s halapartnou, což je dobře viditelné. A hned vedle něj se nachází neuvěřitelně krásný secesní dům, opět z roku 1909, který je památkově chráněn a je zakončen helmicí, vlastně jako bání a falešným hrázděním. Vypadá to, jako kdyby tam byla dřevěná konstrukce vyplněná cihlama, ale je to udělané jenom jako malba.
1: Hálkova se tahle ulice jmenuje po Vítězslavu Hálkovi a dokonce, když popojdeme, tak tady najdeme jeho verše.
0: Není to snadné světem jít a nezabloudit v cestí, však štěstí v světě největší být druhou svému k štěstí. Je to samozřejmě z Večerních písní od pana Hálka. Když už budete koukat na Hálku v dům s jeho citátem, tak si všimněte řady různých detailů. Třeba mezi okny prvního a druhého patra jsou děti, kteří si tam hrají a jsou schovaný pod parapetem. Takže ti, co tam bydlí, to ani nevidí, ale když vyjdete ven, tak vidíte, že jim něco strkají do okna.
1: Poloha u železniční stanice přímo nahrává tomu, aby v Hálkově ulici byl hotel. Byl tady.
0: Byl a velkého jména Hotel Royal, jo, jako kdyby jsme byli někde prostě v Británii. Nádherná rohová stavba k Koperníkovy ulici a právě Hálkově ulici. A ona je dneska krásná, má věž, vidíme tam nějakou drobnou výzdobu na fasádě, ale je to malej odvar toho, co tam bylo původně. Dům je to novogotický, ale je tam hrozně zajímavý detail. Z těch štítů, které jsou po stranách té budovy, klesají takové přípory, což je typický prvek gotické architektury. A jako správné gotické katedrály, když se podíváme ze spoda té přípory, tak tam je nějaký človíček, který na nás kouká, ale musíme přijít až pod ní, aby jsme mu viděli do obličeje.
1: A restaurace na rohu, ta tady zůstala dodnes.
0: Lidé ji budou spíše znát jako Korunu a ta byla známá tím, že otevírala v 5, aby škodováci, kteří jdou do práce, si mohli už v 5 dát pivo a být produktivní.
1: A na dalším rohu další restaurace?
0: Restaurace u Dipoldu a ta je teda nechvalně známá. Je tady už od konce 19. století a když se podíváte na jakékoliv historické noviny, tak tam vždycky najdete nějaký článek od Dipoldu a většinou je to o tom, že pan Hostinský je pěkný zlobič a popřípadě se tam hrajou karty nebo se tam všichni prali a tak dále.
1: Fasády řady domů v Hálkově ulici i dnes stojí za prozkoumání. Při svých výpravách po městě se sem určitě zajděte podívat.
0: Najdete tu žabí muže, kočky, tady vidíme dokonce i nějaké ďáblíky. Rozhodně stojí za to hledat detaily.
1: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co se týče kultury, ani pondělí není v regionu mrtvým dnem. Za chvilku vás o tom přesvědčíme. Počkejte si na tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: 5 hodin a 48 minut, ale čerstvé údaje od plzeňských meteorologů. Dneska bude v regionu polojasno až oblačno, ráno a dopoledne přechodně i skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíš na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, k tomu většinou slabý, během dne jenom přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin, skoro 53 minut. Blanku Antošovou známe díky projektu Deka Pro, který pomohl hospicu svatého Lazara v Plzni. Nyní chystá další charitativní akci, háčkovací maraton. Měl by přinést stovky hraček pro děti v plzeňských nemocnicích. Podrobnosti se dozvíte dnes po 10. hodině dopoledne, kdy právě Blanka Antošová bude naším hostem.
1: Tipy pro volný čas.
0: A teď už rychle za kulturou v regionu. V Měšťanské besedě v Plzni je dnes od 19 hodin na programu divadelní představení s názvem Dobré ráno s Findou. Jednu z hlavních rolí stvárnil Ondřej Sokol. V sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou proběhne od 17 hodin kurz grafologie. Plzeňský festival Můj život s, který je letos na téma tělo, láká od 19 hodin do univerzitní knihovny na projekci snímku Zkompostuj mě. Havelské trhy na náměstí Republiky v Plzni zvou na skupinu Venda Gang, ta zahraje od 15, 16 a také 17 hodin. Do divadla Dialog v Plzni můžete od 19 hodin zajít na inscenaci Sexem ke štěstí. V městské knihovně ve Spáleném Poříčí se od 18 hodin koná cestovatelská přednáška na téma Malajzie, Singapur a Brunei. No a divadlo Pluto v Plzni uvede od 19 hodin hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový joe. Tak přejeme hezkou zábavu, za chvilku od nás další zprávy a s nimi Andrea Samešová.
1: Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. www.humoriada.cz Fotogalerie z výjezdů Humoriády na cestách. www.humoriada.cz Medailonky našich humoriádníků, včetně fotek ze zákulisí. www.humoriada.cz Místo pro objednání knížek z edice Humoriáda. S Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. www.humoriada.cz Internetová adresa pro všechny milovníky laskavého humoru.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Policie zadržela podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka v Plzni. Na radnicích v Plzeňském kraji padly další dohody o spolupráci. A dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 14 stupňů. Příjemné rány. Zprávy pro vás připravila Andrea Samešová. Policisté zadrželi muže podezřelého z pobodání běžkyně v Plzni. K napadení došlo v sobotu nedaleko Boleveckého rybníka, kdy pachatel na kole dojel běžící ženu a zaútočil na ní nožem. Žena byla se zraněním v oblasti zad převezena do nemocnice. Policie dopadeného muže podezřívá z vraždy ve stádiu pokusu, říká mluvčí Dagmar Mivková.
3: Se zadrženým nyní budou krajští kriminalisté, kteří případ překvalifikovali na vraždu ve stádiu pokusu, provádět procesní úkony. Více informací poskytneme, jakmile to bude s ohledem na trestní řízení možné.
1: Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Domažlicích, ztratilo hlavní vyjednávací sílu. Na spolupráci se dohodli druhé sdružení pro město Domažlice, dále třetí uskupení pro Domažlice, KDU, ČSL a nezávislí a čtvrtá ODS, což jim dává většinu mandátu v zastupitelstvu. Lídři strana zatím neuvedli, jestli je podoba budoucí koalice konečná. V Tachově se na koalici dohodli vítězné uskupení Volím Tachov a My Tachováci. A v Plzni vítězné hnutí ANO a dosavadní koaliční partneři uskupení pro Plzeň, která letos kandidovalo spolu s Lidovci a hnutí STAN. V 9členné radě bude mít ANO 5 křesel a Roman Zarzický zůstane primátorem. Vláda dnes znovu projedná novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Školy by nově dostávaly peníze podle počtu žáků ve třídě místo financování podle doporučení pro jednoho žáka. Asistenti by byli také plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by rozhodovali o jejich umístění ve třídách. S návrhem ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO na posledním jednání nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
4: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
1: Pro revizi inkluze ve školství je například i opoziční poslankyně Renáta Zajíčková z ODS. Podle ní by ale změna znamenala velký tlak na ředitele školy. V Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti často čekají až půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí navíc musí dojíždět do jiného regionu.
5: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
6: Říká šedesátnice Romana, která se léčí v revmatologickém ústavu v Praze. V důchodovém věku je u nás podle dat ÚZIS třetina revmatologů, dodává předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt.
7: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
6: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
1: Vedoucí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Třinec poprvé v tomto ročníku ztratil body. Na ledě pardubického Dynama prohrál 4-5 v prodloužení. V dalších zápasech 10. kola Plzeň zvítězila na ledě brněnské Komety 2-1 v prodloužení, Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0, Hradec Králové nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem také 3-1, České Budějovice nad Libercem 4-3 a Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku přechodně i skoro jasno, odpoledne ojediněle i přehánky spíše na horách, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky postupně dobré, aby o jednička tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 se pracuje u Štěnovic na jižním Plzeňsku mezi kilometry 78 až 77 ve směru na Prahu. Je provoz převeden do protisměru a vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Projíždějte úsekem opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Hezké ráno, skoro 6 minut po 6. hodině. V zápase hokejistů Brna a Plzně už se z výhry radovali domácí Brňané. Nakonec ale slavili hosté ze západu Čech. Jak se to stalo, to objasníme za okamžik. Ještě předtím nás ale Petr Jungmann v kalendáriu vezme mimo jiné na nejnavštěvovanější místo Brazílie. A to kvůli jednomu dnešnímu výročí.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
10: Pondělí 12. října, ať se vám dneska daří.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
2: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
1: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: V Plzeňském kraji je aktuálně polojasno až oblačno, lokálně i skoro jasno, teploty mezi 2 a 7 stupni Celsia. Co nás čeká přes den, to vám řekneme za chvilku. No a na hodinách máme 6 hodin a 14 minut. Hezké ráno.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Za chviličku od nás i Eva Farná, tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 6 hodin a 18 minut. Počasí. V Plzeňském kraji dneska bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne přechodně i skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíš na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, k tomu většinou slabý, během dne jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a skoro 22 minut. V kabině hokejové Komety Brno by teď asi neradi slyšeli průpovídku o tom, že první vyhrání z kapsy vyhání. V domácím zápase s Plzní se totiž Brňané už po gólu v prodloužení radovali z výhry 2-1. Nakonec ale stejným poměrem prohráli. Plzeňský realizační tým si totiž vzal trenérskou výzvu, která před gólem Komety odhalila offside.
1: Asistent trenéra plzeňských hokejistů Václav Pletka po výhře v Brně děkoval trenérovi brankářů Rudolfu Pejcharovi, který po trefě domácích v prodloužení odhalil, že padla po předchozím offsideu.
2: Jsme se hnedka na Rudu, jestli tam něco není, a dostali jsme informaci, že to je offside, že by to měl být offside, a tak jsme samozřejmě to říkali klukům hnedka, vzali jsme si challenge, vyšlo to a dobrá práce od videotrenéra.
1: Podle brněnského asistenta trenéra Kamila Pokorného věděl domácí tým už před konečným verdiktem rozhodčích, že gól platit nebude, a prodloužení neskončilo.
3: Rozhodovali centimetry a samozřejmě jsme tu zprávu dostali z vrchu, takže jsme stáhli hráče z ledu a je to složitý, když se radujete po vítězném gólu a v zápětí musíte znovu jít do hry.
1: Netrvalo to dlouho a už platný rozhodující gól na konečných 2-1 vstřelil v prodloužení plzeňský útočník Adam Měchura. Ten ze soupeřů cítil, že jsou po odvolané brance rozhození.
4: Může to hrát nějakou roli vždycky, když už si myslíte, že máte vyhrát zápasek, trošku ta hlava vypne a možná to hrálo potom trošku roli. No.
1: Měchura přitom vstřelil už první plzeňský gól, kterým ve třetí třetině vyrovnával skóre. A to ještě krátce předtím ve velké šanci trefil tyčku.
4: Už v minulém zápase tam byla nějaká tyčka, takže jsem rád, že mi tam spadlo a že jsem tě mohl pomoct aspoň ke dvou bodům.
1: I díky nim se plzeňští hokejisté po 10 odehraných zápasech drží v extraligové tabulce na 4. pozici. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: pracovné.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Domažlicích, ztratilo hlavní vyjednávací sílu. Na spolupráci se dohodli druhé sdružení pro město Domažlice, dále třetí uskupení pro Domažlice, KDU, ČSL a nezávislí a čtvrté ODS. V Tachově se dohodli Volím Tachov a my Tachováci a v Plzni vítězné hnutí ANO a dosavadní koaliční partneři uskupení pro Plzeň, které kandidovalo spolu s Lidovci a hnutí STAN. Policie zadržela podezřelého v případu pobodání ženy u Boleveckého rybníka v Plzni. Uvedla to večer na síti X. Žena byla v sobotu popoledni se zraněním v oblasti zad převezena do nemocnice. Původně kriminalisté případ prověřovali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Případ ale překvalifikovali na vraždu ve stádiu pokusu. V Plzni na Slovanek dnes ve 13 hodin slavnostně odhalí nově restaurovanou sochu svatého Mikuláše. Socha se nachází u kostelíka u Ježíška. Jedná se o významnou kulturní památku z druhé poloviny 18. století. Zakoupením bílé pastelky můžete ode dneška podpořit lidi se zrakovým postižením. Také v Plzeňském kraji je budou prodávat dobrovolníci. Cílem je zajistit financování služeb pro zrakově postižené. Hokejisté Škody Plzeň vyhráli v 10. kole extraligy na ledě Komety Brno 2-1 v prodloužení. V tabulce jim aktuálně patří 4. místo. A ještě počasí, dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku přechodně i skoro jasno, odpoledne ojediněle i přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 11 až 14, na horách vystoupí na 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 buďte opatrní u Štěnovic na jižním Plzeňsku před tunelem Valík. Mezi kilometry 78 až 77 se ve směru na Prahu pracuje. Provoz je převeden do protisměru a vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Už za chviličku vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka. Ještě předtím ale necháme zpívat Leonu Machálkovou a taky Věru Špinarovou. Přejeme hezké pondělí, jsou 3 minuty po půl 7.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že v Hruškově meditační zahradě v Plzni Doudlevcích najdete dvě jezírka, kapli a množství stromů. Zahradu vytvořil politický vězeň Luboš Hruška, který se rozhodl takto připomínat hrůzy páchané totalitními režimy. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude spisovatelka Kateřina Tučková. Tady je malá ochutnávka.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. A já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň

0: Chladné ráno a srážky už jenom výjimečně. Tak dnešní den v regionu popisují plzeňští meteorologové. Podrobnosti přinášíme v 6 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne přechodně i skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíš na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia. Většinou slabý, během dne jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř 100 rolí. Jeho doménou byl i dubbing. Vysloužil si přezdívku Český Harrison Ford, svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel včera ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo o matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesl jsem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dubbing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni se dohodli na koalici hnutí ANO, uskupení pro Plzeň a hnutí STAN. Sadaři hlásí špatnou úrodu jablek, někde i nejhorší za poslední roky. Hokejisté Plzně zvítězili na ledě brněnské Komety. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 14 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. Navážou tak na dosavadní koalici, pouze bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň.
4: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
5: Měli jsme velkou schodu na programu.
4: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
6: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
4: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
7: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
4: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Sadaři hlásí špatnou úrodu jablek. Podle Ovocnářské unie škody dosahují 1,5 miliardy korun a skoro polovina sadů hlásí ztráty přes 80%. Způsobily je jarní mrazy, kroupy a také sucho. V Břasích na Rokycansku bude úroda jedna z nejhorších za poslední roky, říká sadař Richard Schwarz.
8: Jarní mrazy byly extrémně veliký. Tady bylo v spodních částech sadů minus 8 na 1. máje do 1. květu. My jsme tady zmrzli fatálně za 5 let 3x. Tady v tom konkrétním sadu, kde stojíme, se to pohybuje třeba na 30%, 40%, ale v jiných částech sadu máme třeba taky i 100% škodu.
2: Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti unijním státům. Chtějí také uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Mají o největší balík sankcí.
9: Na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je nyní přes 3000 subjektů. Po dnešním chystaném rozšíření by jich mělo být už téměř 4700. Nové sankce se podle agentury Reuters zaměří zejména na Rusy a ruské firmy zapojené do vojenského průmyslu, zejména do výroby raket. Očekává se také, že unijní ministři zahraničí dnes budou v Lucemburku mluvit o nové dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimírem Putinem o dodávkách dýzlu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Hokejisté Plzně vyhráli v 10. extraligovém kole na ledě brněnské Komety 2-1 v prodloužení. Původně se z rozhodující trefy radovalo Brno. Po úspěšné trenérské výzvě ale rozhodčí branku kvůli offsideu odvolali. Poté rozhodl plzeňský útočník Adam Měchura.
10: My jsme dostali docela rychlou reakci od videotrenéru, že tam byl offside, takže jsme byli poměrně v klidu, takže může to hrát nějakou roli vždycky, když už si myslíte, že máte vyhraný zápas, tak trošku ta hlava vypne a možná to hrálo potom trošku roli. No.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku až skoro jasno, odpoledne ojediněle i přehánky, spíše na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách do 10 stupňů. Povene slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
11: Sponzorem pořadu je
12: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 se řidiči zdrží před Prahou, kolony se tvoří už za Loděnicí a měří aktuálně už 8 kilometrů. A pozor také u Boru na Tachovsku na kilometru 131 ve směru od Rozvadova na Plzeň stojí porouchaný návěs.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Příjemné pondělní ráno vám přejeme na hodinách 5 minut po 7 hodině. Už to Andrea Semešová ve zprávách naznačila. V Plzni se dohodli na koalici Hnutí ANO, Uskupení pro Plzeň a Hnutí STAN. Vyjádření lídrů vznikající plzeňské vlády a další podrobnosti uslyšíte za chvilku.
6: Budeme pokračovat v těch velkých projektech, ať už je to úprava na náměstí republiky, ať už to jsou tramvajové trakce, infrastruktura do obvodu.
13: Představuje plány stávající a s velkou pravděpodobností i budoucí plzeňský primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO. Další detaily za pár minut.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Děti nám za chvilku v rubrice Ahoj rádio řeknou, proč padá listí ze stromů. Staré listy vyšly z módy a jsou suché jako trout. Strom je pouští z garderoby, chce se nově boháknout. V e-shopu už sehnal listí pro svůj nový jarní šat a s tím stromem jsme si jisti, změní šatník celý sad.

0: Proč opadává listí ze stromů?
1: Protože fouká.
2: Protože už je moc zralé.
3: Protože ten strom nějak usychá.
4: Že ty listy už postupně usychají a už se tam neudrží a spadnou.
5: No, že ten strom už mu to nebaví a tak drží ty listy.
6: Že ty listy třeba uschnou, potom zafouká vítr a oni spadnou.
7: Ten strom jakoby chce, aby měl jako ty normální listy, že ty starý, ty už jakoby nemůžou moc produkovat hodně toho kyslíku. Ta potřebuje ten strom ty nový.
8: Jako, aby nezmrzly.
9: Že jako, že ty listy jsou už hodně starý.
10: Že ty listy uschnou, potom potřebuje ten strom ty nový a vítr mu je pomůže schodit a on potom bude mít ty nový.
5: Že třeba je nějaká vichřice a ono ty listy povolí, tak potom padají.
6: Že už není moc sluníčka.
3: Protože z té zimy ten strom umírá.
4: Aby bylo co spalovat v zimě.

0: Český rozhlas Plzeň vás vítá do nového týdne. Dneska je pondělí s datem 12. října. Za chvilku od nás taky Lucie. 7 hodin a 17 minut, to je aktuální čas.
1: Počasí.
0: A meteorologa Josefa Cinka se ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Pěkné ráno, tak na většině míst plzeňského kraje nám převládá polojasno až oblačno, více té oblačnosti je na východě a také na severozápadě kraje. No a teploty jsou dnes po ránu poměrně nízké, nejčastěji se nám pohybují mezi 2 až 5 stupni, nejtepleji je v Klatovech, kde máme 6, naopak mezi nejchladnější místa patří například Stříbro a nebo Plzeňský Bolevec, kde v těchto chvílích máme pouhý 1 stupeň Celsia. No a místy se navíc vyskytují také přízemní mrazy.
0: Porostou teploty, když je budeme zalévat?
2: Tak zalévat je příliš nebudeme, ale porostou. Dnes nás čeká takový oblačný den. Ta současná nízká oblačnost, která se na některých místech tedy v současnosti ještě zdržuje, by se mělo s východem slunce začít rozpouštět. V časných dopoledních hodinách tak budeme mít většinou polojasné počasí, ale během dopoledních hodin se nám ten vývoj otočí. Na obloze se začne vytvářet poměrně rychle kupovitá oblačnost. S tou kolem poledne, hlavně odpoledne, pak bude převažovat oblačno a ojediněle by se pak této oblačnosti mohla objevit především v horských oblastech i nějaká odpolední slabší přehánka. No a k večeru by se tato oblačnost pak měla opět rozpadat a ve večerních hodinách se nám vyjasní. Teploty, ty nám vystoupí z těch stávajících studených hodnot na 11 až 14, no a vítr ten povane slabý, během dne pak přechodně mírný od západu, severozápadu rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Dodává Josef Cink, se kterým se uslyšíme i v příští hodině. Těšíme se na slyšenou.
2: Se těšit, hezký den, naslyšenou.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno v 7 hodin a 24 minut. Uplynulo ani ne 29 hodin od uzavření volebních místností a v Plzni bylo jasno. V krajské metropoli bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. Jejich lídři to večer oznámili při narychlo svolané tiskové konferenci. V 47 členem zastupitelstvu bude mít nová koalice pohodlnou většinu 34 hlasů. Naváže tak na dosluhující koalici jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň, kterou tvoří nezávislí TOP 09 a Zelení.
1: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením Pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
2: Já se totiž vážím té spolupráce během 4 let. Měli jsme velkou shodu na programu i díky tomu, že jsme oznámili s ANO tu první spolupráci, tak věřím tomu, že budeme i s silným koaličním partnerem.
1: Dál pak jednali o koalici společně jako dvojblok, a to s ODS a se STAN. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
3: Je to určitě osvědčený model a my jsme měli poměrně dobré vztahy. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, zejména proto, že ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá. Pro nás bylo důležité prosadit základní milníky programu, a protože vlastně v té minulé koalici jsme řadu těch věcí přetavili do nějakého střednědobého horizontu, tak budeme pokračovat v těch velkých projektech, ať už je to úprava na náměstí Republiky, ať už to jsou tramvajové trakce, infrastruktura do obvodu. Co je pro mě ale podstatné, a to jsme vyjednali v rámci vlastně toho pozdního odpoledne, je dohoda, že hnutí ANO bude mít také všechny 4 starosty na velkých obvodech, to znamená na jedničce, na dvojce, na trojce i na čtyřce. Zároveň máme velký mandát zhruba 60% v Liticích, čili já jsem za sebe spokojený.
1: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
4: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku, více než dvojnásobili jsme volební zisk, a ta představa, že bychom s tímto ziskem odkráčeli do opozice, nás pochopitelně nenechávala klidným.
1: Rada bude mít místo 11 9 členů. 5 míst obsadí ANO, 3 STAN a 1 Pro Plzeň. Primátorem podle dohody zůstane Roman Zarzický. Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, miluje západní Čechy.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se na koalici dohodlo vítězné hnutí ANO a dosavadní koaliční partneři Uskupení pro Plzeň a hnutí STAN. Primátorem zůstane Roman Zarzický. Naopak v Domažlicích vítězné hnutí ANO ztratilo hlavní vyjednávací sílu. Na spolupráci se dohodly druhé sdružení pro město Domažlice, dále třetí Uskupení pro Domažlice, KDU ČSL a nezávislí a čtvrtá ODS. Pravidelná údržba dálničního tunelu Valík u Plzně na několik dnů omezí řidiče. Ředitelství silnic a dálnic kvůli kontrole, mytí, seřízení potřebných zařízení a zkoušky technologií uzavřelo od dnešního rána levý tubus ve směru na Prahu. Provoz je svedený do pravé poloviny dálnice. Unikátní medaile pro zimní olympiádu dětí a mládeže 2027 představí dnes dopoledne na úřadě Plzeňského kraje. Medaile vyrobili a navrhli studenti krajské školy v Oselcích a vyrobili k nim také speciální krabičky. Zástupci odborových organizací budou odpoledne jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o navýšení služebních příjmů bezpečnostních sborů pro příští rok. Odbory požadují zvýšení tarifní složky platu o 10%. Hokejistům Plzně patří po 10. extraligovém kole 4. místo v tabulce. HC Škoda Plzeň zvítězila na ledě brněnské Komety 2-1 v prodloužení. A ještě počasí. Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, zpočátku i skoro jasno. Odpoledne ojediněle přehánky, spíše na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14, na horách na 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni na křižovatce ulic Železniční a Koterovská, kde se střetlo osobní auto s autobusem. Na místě zasahují policisté a na silnici 1/26 ve směru od Sulkova ke kruhovému objezdu u Makra v Plzni bourala dvě osobní auta. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Víte, že Air Park v obci Zruč-Senec na severním Plzeňsku vystavuje 80 letadel? V muzeu uvidíte například dopravní proudové letadlo TU-104. Létalo do roku 1974. Poté se z něj v Olomouci stala restaurace. Dnes ho najdete nedaleko Plzně. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké pondělí, máme 7 hodin a 40 minut.
1: O čem se píše?
0: Moderní bezbariérové prostory, špičkové vybavení a příjemné zázemí, které odpovídá 21. století. To je popis kompletně zrekonstruovaného zdravotního střediska ve Zbirohu v hlavním článku měsíčníku Zbirošsko. Oprava si vyžádala víc než 40 milionů korun, z toho téměř 7 milionů bylo zaplaceno z dotací. Lékaři se vracejí do svých ordinací a město usiluje o další rozšíření zdravotnických služeb. Oslovilo proto nemocnici Hořovice, která předběžně přislíbila otevření nových ambulancí ve Zbirohu v průběhu příštího roku. Kotarovská vyhlídka má novou příjezdovou cestu s parkovištěm. Dočtete se ve zpravodaji Plzeň dvě Slovany. Práce si vyžádaly přes 1,5 milionu korun, zahrnovaly zpevnění příjezdové komunikace, vybudování 14 parkovacích stání a také zpevnění plochy kolem skulptury Křídla naděje. Návštěvu místa do budoucna zpříjemní i 6 nově vysazených stromů. Vyhlídka se nachází u komunikace spojující Kotarov a Božkov pod vrchem Háje a je z ní dobrý výhled na Plzeň. Diakonie Západ hledá nové dobrovolníky do stacionáře Kristián pro seniory v Přešticích. Náplní jejich působení ve stacionáři bude například společné povídání u kávy, hraní her, tvoření nebo zapojení do aktivit zařízení. Někdy stačí jenom chvíli posedět a naslouchat. Je možné se zapojit podle vlastních časových možností. Hlásit se můžou dobrovolníci všech generací, není třeba žádné speciální vzdělání ani předchozí zkušenosti. Další informace najdete

0: Ještě půl minuty a bude 7:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne přechodně i skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíš na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, k tomu většinou slabý, během dne jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy a pevně věřím, že vy s námi. Na hodinách máme 7 hodin a 49 minut. Tuto sobotu se od 9 dopoledne do 9 večer v prostorách Akademie nadání na adrese Jiráskovo náměstí 31 v Plzni koná háčkovací maraton. Bohulibá akce. Háčkování nebo pletení hraček do velikosti maximálně 20 cm pro dobrou věc. Hotové i rozdělané kousky můžete přinést sebou a dokončit je na místě, a nebo hračku vyrobit přímo během maratonu. Hračky poputují k dětem mimo jiné v rámci spolupráce s fakultní nemocnicí Plzeň. No a teď od nás můžete získat dárkový koš se sadou na pletení nebo háčkování, bonboniérou, sadou svíček, záhlavním polštářem a mnoha dalšími věcmi. Tak se ozvěte na čísle 221 554 222. Blanku Antošovou, která nám po 10. hodině přijde blíže představit ten háčkovací maraton, můžete znát i z projektu, který podpořil Hospic svatého Lazara v Plzni. Tuto charitativní akci můžete znát pod názvem buď Deka pro, polštář proti, anebo pleteme, pomáháme. Tak co jste si vybrali? Dlouho neváhejte a ozvěte se nám na čísle 221 554 222. Tak kdo tam je? Hezké ráno.
1: Dobrý den, tady Alena.
0: Dobrý den, paní Aleno, slyším se tam dvakrát v ozvěně. Můžete prosím stlumit rádio nebo
1: ano,
0: od něj popojit kousek
1: dál? Ano, to víte, že já ho zavřu okamžitě.
0: Děkuji za to, pak poprosíme zase zapnout, ano?
1: Ano.
0: Tak, paní Aleno, co jste si vybrala?
1: Já jsem si vybrala, a nevím, jestli je to tedy správně, Céčko.
0: Céčko, pleteme, pomáháme.
1: Ano.
0: Víte, že jste
1: já
0: to teď...
1: pomáhala.
0: To je moc hezké, ale teď jste to bohužel popletla.
1: Popletla.
0: Je mi moc líto. Zkuste to s námi
1: někdy
0: příště.
1: No, nedá se nic dělat, ale já stejně ráda pomáhám.
0: To jsme moc rádi. Tak přejeme hodně energie do té pomoci i v budoucnu a ať se vám daří. Mějte
1: ano.
0: Se pěkně. Naschledanou.
1: Tak se mějte hezky. Naschledanou.
0: Děkuju, naschledanou. A pokračujeme. Linka do studia 221 554 222. S vámi to nepopleteme. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Anna. No já taky nevím, já taky budu hádat. Já si myslím, že by to mohlo být to Ačko, ale nevím.
0: Deka pro, takže ne, polštář proti.
2: Deka pro bych řekla, ale nevím, možná je to špatně.
0: Polštář proti je nesmysl, který jsem si vymyslel.
2: Dobře, je, hurá, hurá.
0: Co vy a pletení a háčkování?
2: Jo, pletu háčku hodně.
0: Kolik s tím trávíte času?
2: Spíš přes zimu. Přes zimu, dlouhý večery, takhle.
0: Takže pro vás bude začínat sezóna.
2: Jo.
0: Kolik
2: určitě.
0: Toho během té zimy stihnete a co za výrobky vy vyrábíte?
2: Já teda hlavně pletu ponožky a ty rozdávám.
0: Takže díky vám je všem přátelům kolem vás teplo.
2: Jo, myslím si, že jo.
0: A teď mi řekněte, v rámci toho háčkovacího maratonu, připravíte si to dopředu nebo půjdete v sobotu na místo?
2: Já nepůjdu, protože já chodím do komise k volbám. Takže já nebudu
0: druhé
2: moc.
0: Kolo se na tím voleb. Je mi to jasné.
2: Ano.
0: Takže uháčkujete nebo upletete dopředu?
2: No, asi to nestihnu teďko ještě. Ještě to brzy.
0: Každopádně po 10. hodině si poslechnete Blanku Antošovou, ta nám dneska ve vysílání k tomu háčkovacímu maratonu řekne víc. K té výhře gratuluju, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Přemoženská uzenina.
4: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Přemoženská uzenina.cz.
5: Osm hodin.
6: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Vítězné hnutí ANO v Domažlicích skončí v opozici. Policie zadržela podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka v Plzni. A bude polojasno až oblačno, teploty do 14 stupňů. Příjemný pondělní den přeje Andrea Samešová. Na vedení domažlické radnice se dohodli Sdružení pro město Domažlice, KDU ČSL a Nezávislí a ODS. V zastupitelstvu budou mít 12 křesel. Českému rozhlasu to potvrdil dosavadní domažlický starosta Stanislav Antoš z KDU ČSL. Vítěz voleb hnutí ANO skončí opět v opozici, potvrzuje lídr kandidátky Radek Wiesner.
7: Teď jsou takový jako smíšený pocity, když člověk vyhraje volby, ale ve finále zjistí, že v podstatě nemá partnery do té koalice to složit. No. Ale na druhou stranu děkujeme voličům a budeme zase v opozici. No.
5: V Plzni se na koalici dohodlo vítězné hnutí ANO a dosavadní koaliční partneři Uskupení pro Plzeň a hnutí STAN. Primátorem zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Policie zadržela podezřelého v případu pobodání ženy u Boleveckého rybníka v Plzni. Potvrdila to policejní mluvčí Dagmar Mivková. K události došlo v sobotu kolem 13. hodiny a 39-letá žena skončila se zraněním v oblasti zad v nemocnici. Původně kriminalisté případ prověřovali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Nově oznámili, že případ překvalifikovali na vraždu ve stádiu pokusu. Další podrobnosti vzhledem k vyšetřování policisté zatím nezveřejnili. Zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Nesouhlasí s navýšením platů v dalších třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Tarifní složka platu má stoupnout ročně o 1300 korun. Odbory ale požadují 10% zvýšení tarifů. Podle předsedy odboru Aleše Lehkého chtějí alespoň přesun peněz jen do tarifní části.
8: Vzhledem tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifní tříd, celkem tedy o 2600 korun.
5: Ministr vnitra Lubomír Metnar rozhodnutí ANO po jednání s odbory už dříve řekl, že další změny nečeká. Zhruba polovina českých průmyslových firm se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky společností. Čtvrtina uvedla, že voda je zásadní pro udržení provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví a chemického průmyslu. Na úsporná opatření mohou firmy čerpat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už téměř miliardu korun.
9: Sport.
5: Hokejisté Plzně vyhráli v 10. extraligovém kole na ledě brněnské Komety 2-1 v prodloužení. Rozhodl útočník Adam Něchura. Západočechům patří v tabulce 4. místo. Fotbalisté pražské Sparty včera v 10. kole nejvyšší fotbalové soutěže porazili Pardubice 2-0 a dostali se v neúplné tabulce na třetí příčku. Za vedoucí Slavií je druhý Slovan Liberec, který podlehl Slovácku 0-2 a Teplice včera remizovali s Olomoucí 1-1.
4: Počasí.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku i skoro jasno, odpoledne ojediněle přeháňky, spíše na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr, aby o jednička mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Dopravní nehoda blokuje provoz v Plzni na Slovanech na křižovatce ulic Železniční Koterovská, kde se střetlo auto s autobusem. A ještě zasahují policisté u nehody poblíž Plzně. Na silnici 1/26 ve směru od Culkova ke kruhovému objezdu u Makra v Plzni bourala dvě osobní auta. Na dálnici D5 se řidiči zdrží před Prahou. Kolona stojí od 7. kilometru až do hlavního města. A ještě v tunelu Valík Uštěnovic ve směru na Rozvadov. Důvodem je dopravní omezení v tunelu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Napadlo vás někdy, proč mají muži prsní bradavky? Odpověď nabídne už za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Přejeme hezké pondělí, dneska je 12. října 2026, 5 minut po 8.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: 8 hodin 13 minut, zhruba 80% ztráty na jablkách mají letos kvůli počasí sady v Břasích na Rokycansku. Úrodu poškodili mrazy a sucho, no a víc detailů připojíme za chvilku. No a taky vám řekneme informace k dnešnímu počasí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8:17.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno až oblačno, dopoledne přechodně i skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíš na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, k tomu většinou slabý, během dne jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy a taky zdejší muziku. V dnešním špalíčku lidových písní pro vás autorka Michaela Vondráčková připravila malé ohlédnutí za letošními chodskými slavnostmi. S nahrávkami se tedy pomyslně vrátíme do Domažlic a nabídneme vám první část výběru ze záznamu, který jsme letos během chodských slavností natočili. Konkrétně půjde o snímky z pořadu z Plzeňáky za folklorem, který proběhl 15. srpna a na kterém se vystřídali ti nejlepší muzikanti a zpěváci z různých míst. Chocka. Tak nezapomeňte, folklorní půlhodinka začíná krátce po 18. hodině a 30. minutě. Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Slabou úrodu sklízejí také ovocnáři na západě Čech. Někteří jablka dokonce kupují jinde, aby měli co nabídnout zákazníkům. Třeba sady v Břasích na Rokycansku očekávají jenom 20% průměrné sklizně.
1: Teď jsme v nejlepší části sadu, je nejvýš položený, takže tady jsou ty jabka aspoň nějaká vidět. Dole není skoro nic. Čím vejš ten strom je, tak se nějaká jabka objevují.
2: Na špičkách je vidíme.
1: Prakticky na špičkách, přesně tak.
2: Ukazuje mi v sadu v Břasích na Rokycansku sadař Richard Schwarz.
1: Jarní mrazy byly extrémně veliký, tady bylo v spodních částech sadu minus 8 na 1. máje do 1. květu, takže tam prostě ten mráz poškodil ty květy. Úplně stoprocentně. My jsme tady zmrzli fatálně za 5 let 3x. Je to pro nás veliký, veliký problém.
2: Kolik procent běžné úrody letos očekáváte?
1: Tady v tom konkrétním sadu, kde stojíme, se to pohybuje třeba na 30%, 40%, ale v jiných částech sadu máme třeba taky i 100% škodu. Takže průměr bude někde na 20%.
2: Jarní mrazy se vyhnuli třeba sadům v Nebílovech na jižním Plzeňsku. Ani tam ale nebude úroda 100%. Potvrzuje vedoucí sadu Jana Zikmundová.
3: Jarní mrazíky nás nepotkali, úroda se teda vyvíjela velice slibně, ale bohužel 17. července nás potkalo krupobytí, takže větší část pozemků sadu zasáhly kroupy a to ovoce je teda potlučené a víceméně nevhodné ke konzumu, k prodeji a jsme tak zhruba v jabloních na nějakých 40% poškození ovoce.
2: Podle Ovocnářské unie jarní mrazy způsobily škody za zhruba 1,5 miliardy korun a skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%, říká předseda Unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů, trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Sadaři v regionu svoji letošní úrodu nabídnou lidem hlavně ve vlastních farmářských obchodech, stejně jako Richard Schwarz.
1: Všechny ty jablka ze 100% prodáme u nás v tom farmářském krámku letos. Tam se snažíme, aby ta nabídka byla prostě 100%, aby ty lidi v podstatě nepoznali, jestli my máme úrodu nebo nemáme, i když to bude asi těžký. Budu se snažit některé odrůdy i dovést v rámci České republiky samozřejmě. A uvidíme, jestli nám to bude stačit na to, aby jsme přežili. Nebo ne.
2: Jablka v sadu v Břasích sklidí do konce října nebo začátkem listopadu. Z Rokycanska a jižního Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Domažlicích, ztratilo hlavní vyjednávací sílu. Na spolupráci se totiž dohodli druhé sdružení pro město Domažlice, dále třetí uskupení pro Domažlice, KDU, ČSL a nezávislí a čtvrtá ODS. V Tachově uzavřeli dohodu Volím Tachov a my Tachováci. A v Plzni vítězné hnutí ANO a dosavadní koaliční partneři uskupení pro Plzeň, které kandidovalo spolu s Lidovci a hnutí STAN. Primátorem zůstane Roman Sarzický. Policie zadržela podezřelého v případu pobodání ženy u Boleveckého rybníka v Plzni. Potvrdila to policejní mluvčí Dagmar Mivková. K události došlo v sobotu odpoledne a žena skončila se zraněním v oblasti zad v nemocnici. Policisté případ vyšetřují jako vraždu ve stádiu pokusu. Další podrobnosti zatím nezveřejnili. Sadaři mají letos špatnou úrodu jablek. Podle Ovocnářské unie hlásí skoro polovina českých sadů ztráty přesahující 80%. Mohou za to jarní mrazy, kroupy a také sucho. Například v Břasích na Rokycansku bude letošní úroda jablek jedna z nejhorších za několik posledních let. Potvrdil to sadař Richard Schwarz. Koaliční rada znovu projednává novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Hokejisté Škody Plzeň vyhráli v 10. kole extraligy na ledě Komety Brno 2-1 v prodloužení. V tabulce jim patří 4. místo. A ještě počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 11 až 14, na horách vystoupí na 7 až 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Policisté zasahují u nehody v Plzni na Slovanech. Na křižovatce ulic Železniční Koterovská se střetlo auto s autobusem. U Plzně na silnici 1/26 ve směru od Sulkova ke kruhovému objezdu u Makra v Plzni bourala dvě osobní auta. Na dálnici D5 se řidiči zdrží před Prahou, kde se vytvořila zhruba 7-kilometrová kolona a čeká se také u tunelu Valík u Plzně ve směru na Rozvadov. Důvodem je dopravní omezení kvůli údržbě v tunelu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Už mnohokrát hosté našich zábavných pořadů vyprávěli publiku vtipy ze svého oboru. Potkalo to i sexuologa Radima Uzla. Víte, který vtip byl jeho vůbec nejoblíbenější? Díky archivu ho za chvilku uslyšíte.
4: Na věky!

Víte, že věž katedrály svatého Bartoloměje, stojící na náměstí Republiky v Plzni, je nejvyšší kostelní věží v Česku? Měří 102 metry a 26 centimetrů. Na ochos věže vede 299 schodů. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: 8 hodin skoro 40 minut, hudebníci vtipkují o muzice, herci o divadle, blondýny vytahují vtipy o blondýnách, i tak to chodí v našich zábavných pořadech. A když dorazí sexuolog, i v jeho případě je téma na snadě. Díky našemu archivu si teď můžete poslechnout dva vtipy v podání Radima Uzla. Ten první byl dokonce jeho nejoblíbenějším.
1: Přichází žena od sexuologa a manžel povídá, tak co ti říkal ten doktor? A říká, to já ti nemůžu říct, je to hrozný. Říká, jak hrozný, co hrozný, přece jsme manžele, ne, nechtějí to slyšet. Říká, co ti říkal sexuolog? 30 let spolu žijeme, žádná překvapení před sebou nemáme. Tak kápni božskou. Říká, no tak já ti to teda řeknu, ale nebudeš rád. To, co jsme si celý život mysleli, že je orgasmus, tak to je astma. Potkali se dvě mladé dívky a ta jedna říká té druhé, tak jsem byla dneska na těhotenském testu. A ta druhá pověděla, nekecej, a jaký byly otázky?

0: počasí.
1: V 8 hodin a skoro 44 minut se k nám opět připojuje meteorolog Josef Cink. Tak co nám dělá počasí v regionu? Dobrý den.
2: Tak hezké dobré ráno. Tak nízká oblačnost se nám vyskytuje hlavně v severovýchodní polovině kraje. Na ostatním území nám převládá již většinou polojasno nebo skoro jasno. Tato nízká oblačnost by se tedy měla začít zanedlouho rozpouštět. Během dopoledne nám tak převáží postupně slunečné počasí, ale krátce před polednem se začne na obloze vytvářet kupovitá oblačnost. S ní hlavně tedy odpoledne nám bude převažovat oblačno a ojediněle by se pak z této oblačnosti mohly objevit především v horských oblastech i nějaké slabší přehánky. No a k večeru by se pak tato oblačnost tím denním vývojem měla opět rozpadat a obloha by se nám ve večerních hodinách měla postupně vyjasnit. No a nejvyšší denní teploty ty nám vystoupí na 11 až 14 stupňů. V 1000 metrech na horách tam očekáváme ta maxima kolem 8. No a vítr povane slabý, během dne pak bude přechodně až mírný, západní až severozápadní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Pondělí jsme vyřešili, co nás čeká v úterý?
2: Tak zítřejší ráno bude především hlavně studené, čeká nás ale jinak slunečný den, převažovat bude po většinu dne tedy skoro jasno až polojasno, v ranních hodinách se lokálně objeví mlhy, no ale na večer by se pak oblačnost od západu nebo od západu začne té oblačnosti postupně přibývat a později večer, respektive v první polovině noci na středu, se pak přidá místy občasný déšť. No jak už jsem nastínil, zítřejší ráno bude hodně studené, někde může dojít i na škrábání skel, ty ranní mírama klesnou na 3 až 0 a v údolí se mohou dostat i pod bod mrazu. No a nejvyšší denní teploty ty nám vystoupí zítra na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Jak jsem rád, že ráno chodím pěšky. Děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň s datem 12. října 2026 je u konce. Vladimír Šťovíček se loučí. Mějte se hezky, přeju vám hezký den. Po 9. hodině Iva Kokešová, která vás provede rozhlasovým dopolednem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes bude jednat Národní koalice pro boj se suchem. Klatovskou MHD zdarma v září využilo přes 50 tisíc lidí. Začala pravidelná údržba a kontrola dálničního tunelu Valíku Plzně. A dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 14 stupňů. Příjemný pondělní den přeje Andrea Samešová. Dnes se opět sejde Národní koalice pro boj se suchem. Podle webu Intersucho trápí extrémní nedostatek vody hlavně Plzeňský kraj, jižní polovinu Jihočeského a část Jihomoravského kraje Vysočiny a Střední Moravy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní rok zatím třetí nejsušší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo jen v letech 2003 a 2015. Z horských oblastí je na tom nejhůř Šumava, kde letos spadlo pouze 60 až 70% obvyklého množství srážek. 3 měsíce od zavedení bezplatné městské hromadné přepravy v Klatovech počty cestujících stále narůstají. V září MHD přepravila rekordních 53 tisíc cestujících. Jen pro srovnání do června, kdy se jízdné platilo a kdy také jezdili školáci, to bylo průměrně zhruba 29 tisíc cestujících měsíčně, říká mluvčí města Radmila Nagovská.
2: Bezplatné jízdné odstranilo jednu z překážek využívání městské hromadné dopravy a nové vedení linek navíc nabízí jednodušší spojení například k nemocnici, školám nebo k nádraží. Nyní budeme sledovat především vytíženost jednotlivých spojů a podle potřeby reagovat na přepravní špičky.
0: MHD je v Klatovech pro cestující zdarma od letošního července. Pravidelná údržba dálničního tunelu Valík u Plzně na několik dnů omezí řidiče. Ředitelství silnic a dálnic kvůli kontrole, seřízení zařízení, mytí a zkoušky technologií uzavřelo od dnešního rána levý tubus ve směru na Prahu. Provoz je svedený do pravé poloviny dálnice a z tohoto důvodu se od rána tvořily kolony ve směru na Plzeň. Zítra po 22. hodině bude naopak uzavřená pravá část ve směru na Rozvadov. Tam mají práce údržby pokračovat až do čtvrteční 19. hodiny.
1: Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková je po semifinálové účasti turnaje v Pekingu si polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na 29. příčku. Úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková, která kvůli zranění se odhlásila z turnaje ve Wuhanu, klesla z 6. místa na 8. Světovou jedničkou zůstává Rybakinová z Kazachstánu. Ve čtyřhře je světovou jedničkou Kateřina Siniaková.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku i skoro jasno, odpoledne ojediněle přehánky, večer bude oblačnost ubývat. Teploty do 14, na horách do 10 stupňů, povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr a pio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Stále platí omezení v Plzni na Slovanech na křižovatce železniční Koterovská se střetlo auto s autobusem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Je pondělí 12. října. Začali jsme 42. týden roku 2026. Všechno nejlepším Marcelům k jejich dnešnímu svátku. Proč konzumovat fermentované neboli kysané potraviny? K čemu je to dobré? O tom budeme mluvit za pár minut a přejeme vám pěkný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jaké si na zimu nakládáte zeleninu? Fermentované neboli kysané potraviny prospívají zdraví našich střev a jak známo, střevní mikrobiom ovlivňuje zdraví celého člověka. Kysané potraviny jsou pro naše tělo zdrojem probiotik a především prebiotik. Soňa Weizenbachrová si o tom povídala s nutričním terapeutem Markem Hanzou.
1: Kysená strava obecně zažívá takovou renesanci. Je to asi z toho důvodu především, že se více snažíme starat o to naše tělo a třeba pátráme v minulosti, co vlastně jedli naši předkové a jestli náhodou v určitých ohledech nebyli zdravější. Ty předci vynalezli tyto metody toho kysání kvůli tomu, aby si usnadnili uskladnění potravin v době vegetačního klidu, kdy prostě není možno někde na poli nebo na stromě si sebrat něco k snědku. Takže museli ty potraviny nějakým způsobem uchovávat.
2: Kdybyste měla srovnat probiotika v potravinových doplňcích z lékáren a probiotika, která získáme v kysaných potravinách, která jsou lepší?
1: Já bych řekl, že je to trošku jiné třeba i spektrum těch bakterií, jo? Že je dobrá kombinace obojího.
2: Já právě setkala jsem se s názorem a připadal mi logický, že mikroorganismy, které nejsou v kapsli, vůbec nepřežijí trávením žaludku a že tudíž přínosem té fermentované zeleniny pro nás je hlavně vláknina.
1: Je pravda právě, že je to ta vláknina. Ne jako z pohledu té vlákniny jako takové, ale z pohledu toho, že ta vláknina je prebiotická. Probiotikum jsou čistě ty bakterie z O a prebiotikum je ta jejich živná půda, kde oni můžou pojídat ty sacharidy a mohou se dál rozmnožovat a tak dále. Takže pokud bychom dodávali čistě jenom ty bakterie, ale neměli by tam žádnou tu živnou půdu, tak by dlouho nevydrželi. Takže pokud konzumujeme třeba to zelí, tak to jim dodáváme hlavně tu živnou půdu a třeba tou kapslí ještě doplníme nějaké ty živé kultury.
2: A je to důležité pro náš mikrobiom. Kysané zelí, to je jasné, to je taková česká klasika v těch kysaných výrobcích. V poslední době se přidává i další kysaná zelenina v modě kimči. Která zelenina se nejvíc hodí k fermentování?
1: Dá se fermentovat v podstatě každá zelenina. My fermentujeme těch potravin velmi mnoho. Když si vezmete, v zemědělství se vyrábí siláž takzvaná pro vlastně hospodářská zvířata. Ohromné množství fermentované třeba kukuřice, vojtěžky a tak podobně. Takže i tyto rostliny se dají fermentovat, aby se daly uchovávat. A nejčastější je právě třeba to zelí. A když máme třeba nakládané ovoce a takhle, jak se stane občas, že se tam objeví nějaká plíseň. Obvykle u těch kysených potravin typu toho zelí a takhle se nic takového neobjeví, protože kyselost je tak vysoká, že prostě ta houba se tam nedokáže rozvinout. Neúplně vhodné k fermentování jsou potraviny třeba typu cuketa nebo takovéto druhy, které neobsahují moc velké množství dalších látek jako sacharidů a tak. Na čem by se mohly živit ty bakterie? A proto, pokud bychom fermentovali, tak jim tam musíme přeživit. To samé třeba okurky. Pokud chceme fermentovat, musíme přidat trochu cukru.
0: A tak jako na Jižní Moravě jsou dodnes pojmem znojemské okurky, u nás v západních Čechách je to křimické zelí. O křimickém zelí budou dnešní plzeňské zajímavosti. Poslouchejte naše vysílání krátce před 11:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Hostem Oskara Hesse bude dnes po 13. hodině spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková. A v Humoriádě bude po 16. hodině moderátor Petr Jančařík. No a za chviličku vám v našem pondělním dopoledním programu nabídneme tipy pro volný čas. Za 7 minut bude 9:30. Přejeme vám krásné pondělí a příjemný poslech.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a je tady další naše pondělní téma. Revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. Na problém upozorňují u příležitosti Světového dne artritidy sami lékaři, pacientská organizace a potvrzují to i čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podrobnosti za 10 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. V Měšťanské besedě v Plzni je dnes od 19 hodin na programu divadelní představení s názvem Dobré ráno s Findou. Jednu z hlavních rolí stvárnil Ondřej Sokol. Havelské trhy na náměstí Republiky v Plzni zvou na skupinu Venda Gang. Zahraje v 15, 16 a 17 hodin. Do divadla Dialog v Plzni můžete od 19 hodin zajít na inscenaci Sexem ke štěstí. V městské knihovně ve Spáleném Poříčí se od 18 hodin koná cestovatelská přednáška na téma Malajzie, Singapur a Brunei. Divadlo Pluto v Plzni uvede od 19 hodin hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. V Ostrově dneska pokračuje dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Program nabídne kromě projekce filmů a besed například od 17 hodin pořad Šmátrání v paměti s Josefem Dvořákem v T-klubu. Romantická noční komentovaná projížďka Františko-Lázeňským Frantovláčkem za tajemstvím historie města je připravena od 20 hodin. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Dobře se bavte.

Víte, že Lossovy interiéry v Plzni patří k největším skvostům, které město má? Světoznámý architekt Adolf Loss zde realizoval Brumelův dům, byt manželů Krauzových, Foglových nebo Semlerovu rezidenci. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Rádio vašeho kraje a Elán 6 minut po půl desáté. Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují na Světový den artritidy.
1: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
2: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
3: Tak jak to vypadá?
2: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenold, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
1: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
3: Je to trochu vidět i na té laboratoři. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby.
4: Tohle cítíte bolestivé?
1: Ne, není.
2: S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
3: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie, celkově ale v úvazku revmatologických je 220.
2: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
5: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. V průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
2: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatology Ladislav Šenold.
3: Nad 60 roků máme 40% lékařů, do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
2: I proto revmatologická společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
3: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
2: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Je 9:45, do 10. hodiny do zpráv stihneme ještě kalendárium. Připomeneme si s Petrem Jungmanem třeba slavnou sochu Krista Spasitele v Rio de Janeiro, také rockovou operu Jesus Christ Superstar a jedno zajímavé výročí mladoboleslavské škodovky. Kalendárium už za chvilku, nejdříve ještě zaspívá David Dale.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milionů vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
2: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
1: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Domažlická nemocnice se zapojí do mezinárodního cvičení. České firmy se obávají nedostatku vody. Podporu mohou čerpat od ministerstva průmyslu. A dnes bude polojasno až oblačno, hlavně na horách. Ojediněle i přehánky, teploty do 14 stupňů. Příjemné pondělní dopoledne. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. Domažlická nemocnice se stane hlavním dějištěm mezinárodního taktického cvičení. Uskuteční se ve středu 14. října a téma bude podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Zdravotníci budou muset vyšetřit, izolovat a zajistit převoz dvou cestovatelů na specializované infekční pracoviště. Domažlice o tom informují na webových stránkách s tím, že běžnou péči v nemocnici cvičení nijak zásadně neomezí. Pouze část ambulancí se přesune do jiných prostor a dojde k omezení parkování před nemocnicí. Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají také zdražování, ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy. V něm odpovídalo na přelomu srpna a září zástupci více než stovky firem. Polovině z nich už náklady na vodu vzrostly v posledních 5 letech. Třetině i přes úsporná opatření. Čerpat mohou podporu od ministerstva průmyslu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
2: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
1: Firmy od státu očekávají větší investice do vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například financuje výstavbu rybníků a plánuje i nové vodní nádrže. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových voleb do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do třetiny Senátu. V nich bylo 5 senátorů zvoleno a o dalších 22 se rozhodne ve finálových duelech. V komunálních volbách byly tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Ze stran pak KDU-ČSL před starosty, ANO a ODS. V obecních volbách účast dosáhla 48%. V prvním kole senátních voleb přesáhla 43%. Už zítra by měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů jak výsledky obecních voleb, tak výsledky z míst, kde si už lidé senátory zvolili. Sport. Basketbalisté Plzně nestačili v 6. kole nejvyšší domácí soutěže na Brno. Prohráli 69-83 a stále čekají na první výhru po návratu do Národní basketbalové ligy. Domácí Matěj Střelba si pochvaloval diváckou kulisu. Mrzeli ho ale chyby a špatný vstup do utkání.
3: Tak určitě jsem hrál dneska dobře před fanoušky, přišli jich hodně a táhli nás dopředu. Akorát nám nevyšly nějaký hlouposti, neměli jsme moc dobrou exekuci a asi bych řekl vstup do zápasu. Že vždycky každý zápas doháníme v druhém poločase a pod košem mohly být lepší procenta a bez hloupějších ztrát, je tam hodně hloupých ztrát přechodu.
1: V pátek čeká Plzeň další ligový zápas na palubovce Olomoucka.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky, spíše na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby o jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 pozor, na kilometru 76 ve směru na Rozvadov u Plzně srazila se dvě osobní auta. Na dálnici D5 buďte opatrní, u Plzně také na kilometru 79 ve směru na Prahu. Tam stojí porouchaná dodávka s vlekem, porouchané auto stojí také u Žebráku ve směru na Prahu. Kolona aut stojí na dálnici D5 také u Rozvadova, a sice od kilometru 150 směrem do Německa. A ještě se čeká před Prahou od 3. kilometru až do hlavního města.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zprávy skončily 5 minut po 10. Zahrajeme si teď Věru Špinarovou a Michala Tučného a pak už vás čeká setkání s naším dnešním dopoledním hostem. Bude to hodně o krásných ručních pracech, které pomáhají potřebným. Za chviličku se dozvíte víc.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, máme 11 minut po desáté. Klubíčko, vlny, háček a trochu toho času. I z toho může vzniknout něco, co udělá radost člověku v těžké životní situaci. Blanka Antošová už má za sebou několik projektů, které propojují ruční práci s pomocí druhým. Organizovala projekt Deka Pro, také háčkování chobotníček pro předčasně narozená miminka a teď plánuje andělské háčkování, při kterém mají vzniknout hračky pro děti v nemocnicích. A Blanka Antošová je naším dnešním hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, všichni zdravím.
0: Blanko, pojďme se vrátit na chviličku ještě k Dece, protože Deka Pro, to bylo velké halo. V jakém je to teď aktuálně stavu, kam ten projekt dospěl?
1: Tak v roce 2024 jsme 18. května měli závěrečnou akci, která se vydařila a vlastně po předání všech dek jsme předali 1 083 000 na podporu mobilního hospice svatého Lazara v Plzni a dovedli jsme projekt do Příbramy, do spolku Babíkov, kde vlastně před 14 dní měli závěrečnou akci oni, ale nadále teda prodávají deky a podporují příbramskou a hořovickou nemocnici.
0: Dobře, takže tenhle projekt je v tomto stavu. Co ty chobotničky pro neonatologické oddělení fakultní nemocnice v Plzni?
1: Tak chobotničky už jsou mi součástí mého života 8 let a za tu dobu už jsme předali do 3 neonatologických oddělení 6 000 chobotnic a nadále háčkujeme, podporujeme vlastně tady určitě Plzeň, neonatologie to by byla ostuda, nedále do Plzeňský, v Českých Budějovicích a v Praze.
0: Já jsem přemýšlela nad těmi chobotničkami, přeci jenom to je takové citlivé nemocniční oddělení. Mají oni na vás nějaké požadavky? Jak má ta chobotnička vypadat, z jakého má být materiálu, jak má být velká? Máte nějaká kritéria?
1: Jo, určitě. Musí to být 100% bavlna, jsou tam přesně daný rozměry i chapadílek, aby vlastně to děťátko se neuškrtilo na tom chapadle. Musí být vevnitř vložka, aby se nepouštěla to duté vlákno. Má to přesně striktní pravidla, jak ty chobotnice mají vypadat a z čeho hlavně mají být.
0: Takže chobotničky jedou pořád dál.
1: Ano, ano.
0: Jak jste říkala, 8 let už jsou vaší součástí. Dovedete vy spočítat, kolik vy sama jste těch chobotniček udělala?
1: No, myslím si, že tak 150 jich určitě budu mít, ale vzhledem k tomu, že vedu management vždycky našich projektů, tak se přiznám, že moje zlaté andělky mě vždycky zachrání a kryjou mi záda s počtem chobotnic.
0: Ano, já jsem strašně ráda, že jste teď řekla ten název andělky. Představíte nám trochu tenhle ten spolek?
1: Ano, ano, tak my jsme byli dámy, nějakých 40 dám, který jsme háčkovali deky a protože jsme ukončili projekt, tak jsme si řekli, že půjdeme vlastní cestou a založili jsme vlastně před rokem, teď to bude rok na Vánoce, Andělky z Babíkova se jmenujeme a háčkujeme vlastně teda dál chobotničky a podporujeme malý projekty. Momentálně pracujeme taky na jiném projektu ještě pro Vlaštovky, což je zapsaný spolek v Praze, který pracuje s paliativníma dětma.
0: A vy se scházíte pravidelně? Máte opravdu nějakou pravidelnou docházku? A kde vlastně se scházíte?
1: Máme pravidelnou docházku. Budeme rádi, kdyby nějaká andělka nebo anděl, který nás poslouchá, se
0: mimochodem
1: k nám zamotal.
0: Promiňte, že vám do toho skáču. Máte nějakého anděla mezi sebou?
1: Bohužel ne, ale do Deka Pro se nám zamotalo 11 andělů, takže i pánové umí háčkovat.
0: Já jsem zrovna chtěla říct, že chlapy na ruční práce moc nejsou na tenhle druh prací, tak zatlouct hřebík, vyměnit žárovku, takže umí někteří muži i háčkovat opravdu.
1: Umí.
0: Tak vraťme se k tomu, že jste tedy spolek, scházíte se pravidelně?
1: Pravidelně. Každé liché úterý se scházíme v Kozolupech na obecním úřadě od 4 hodin do 19 hodin.
0: A když by se chtěl tedy někdo zapojit do spolku, tak dveře má otevřené?
1: Samozřejmě.
0: A jak to má udělat? Kam se má ozvat?
1: Buď to přijít v lichý týden, teda do Kozolup, anebo na Facebooku či na Instagramu je moje telefonní číslo, tak se určitě ozvat a nebát se, protože bereme každýho anděla.
0: A když to někdo vůbec neumí, ty ruční práce, ale říká si, že by ten čas s vámi strávil, tak ho to naučíte?
1: Samozřejmě.
0: A naučí se to i nějaké úplné dřevo, které prostě vůbec nikdy ruční práce neprovozovalo?
1: Já myslím, že ano, protože to jsem i já, takový příklad, já jsem ve 12 15 naposledy háčkovala mamince šňůru na prádlo a pak ve 40 jsem si řekla, že teda budu háčkovat něco dobročinného a kamarádka mi naučila chobotnice.
0: Takže vy jste neuměla tyhle ty ruční práce jako malá holka. Začala jste opravdu až ve 40. A vozíte sebou takhle v tašce, když jezdíte po městě háček a
1: určitě
0: bavlnky v autobuse, v tramvaji.
1: Jo. Nejhorší jsou lidi, kteří říkají, že na to nemají čas, ale máte čas. Čekáte u doktora, čekáte s dětma na kroužku, prostě kdekoliv. Jedete tramvají, trolejbusem a dá se krásně háčkovat.
0: Naším hostem je dnes Blanka Antošová a za chviličku už vás pozveme na andělské háčkování.

0: Tady Český rozhlas Plzeň, naším hostem je dnes Blanka Antošová, šéfka spolku Andělky. Tak jak už jsme řekli, připravujete, Blanko, andělské háčkování. Proběhne v Plzni, my si všechny ty údaje a takové ty organizační věci řekneme už za chviličku, ale teď nám musíte vyprávět, jak to vlastně všechno vzniklo, tenhle ten nápad.
1: Ten nápad vznikl úplně náhodou, vlastně jedna Andělka má dceru, která dělá předsedu spolku Hajma. Hajma vznikla v roce 2000 a vlastně je vedená při hematologickém oddělení v Plzni ve fakultní nemocnici a pomáhá dětem, který mají onemocnění hemato-onkologické nebo onkologické. Vlastně pokrývá plzeňský a karlovarský kraj a podporuje děti k tomu, aby dobře přežili vlastně léčbu, aby měli malý psychický následky, i podporuje rodiny, dělá pro ně kroužky, zábavy a takovéhle věci, co ty děti bohužel v té nemocnici nemůžou mít ani doma, protože nemůžou chodit mezi dětičky zdraví, aby něco nechytili v průběhu léčby.
0: Takže vy jste se s Hajmou spojili a řekli jste si, že něco vymyslíte?
1: No, přišlo to tak náhodou s Hajmou. Prostě jsme si řekli, že bychom jim chtěli uháčkovat hračky a Hajma nám na to kejvla, protože jsme minulý rok je podpořili výrobou andělek pro dětičky. Měli vlastně výročí 25 let založení, takže děti od nás dostali andělky korálkový a tak jsme si řekli, že dál budeme podporovat.
0: To je takový ten andílek, kterého jsem od vás dostala i já.
1: Ano.
0: Ano, musím se pochlubit, že si odnesu z dnešního rozhovoru také krásný dárek od andělek. Tak jak to přesně bude vypadat, to andělské háčkování? Proběhne v sobotu 17.
1: Ano, už tuto sobotu vlastně od 9 do 21 hodin a bude v prostorách Jiráskovo náměstí Akademie ANA nebo Akademie nadání, která nás podpořila právě tím, že nám půjčila prostory a uvaříme tam kafe, čaje, budou tam buchty, bude tam dobrá nálada, budou tam volné háčky i příze, takže i kdybyste neměli a chtěli se zúčastnit, tak určitě přijďte.
0: Ano, přece jenom 12 hodin od 9 do 9, to musí být spoustu jídla a spoustu pití, abyste vydrželi. Co tedy budete přesně háčkovat?
1: Budeme háčkovat jakékoliv hračky, ať to bude míček, žába, opice, prostě kdo co umí. Jediný požadavek na tu hračku je, aby byla do 20 cm svý dílky. Mm-hmm. Aby ty děti to mohly mít v posteli a nějak jim to nepřekáželo v batůžkách, aby prostě mohly vozit jako velký kamarády na vyšetření nebo je mít v posteli v nemocnici. Mm-hmm.
0: Já jsem ještě neupozornila naše posluchače, že se mohou podívat přes webovou kameru do míst, kde sedí za mikrofonem Blanka Antošová. Blanka přivezla několik krásných hraček uháčkovaných. To je všechno vaše dílo?
1: Všechno ne. Tohle to Haničky, Aničky, holek prostě od nás andělek určitě.
0: A to jsou všechno hračky, které by odpovídaly tomu, co můžete potom na to hemato-onkologické oddělení dovést.
1: Jo.
0: Je to všechno do těch 20 cm?
1: Přiznám si, že tyhle ty ovečka je větší, jo, ale možná ty nohy, že by se daly složit, posluchači nevidí, ale ovečka má tělo 20 cm, nohy jsou větší.
0: Ale je samozřejmě že mě krásná. A zároveň tady máte i ty malé hračky a je to třeba i ten obyčejný míček, který by dokázal uháčkovat někdo, kdo úplně není zručný.
1: Určitě, určitě.
0: Tak a teď, až ty hračky budete mít vyrobené, tak co s nimi bude dál?
1: Hračky předáme právě spolku Hajma a ty je budou rozdělovat dětem, nejenom dětem, ale vlastně svým klientům od 2 let do 18. Takže to může být opravdu jakékoliv téma té hračky, jo, protože i 18-letý kluk má určitě nějaké obavy a strachy z nějakého vyšetření a když mačká něco v ruce malinkýho, tak určitě to přežije líp, než když tam je sám.
0: Ano, i teenagery pořád mají vztah k těm hračkám, já to mohu posoudit podle své 17-leté dcery, která pořád má v pokojíčku spoustu plišáků a spoustu hraček, přestože už je skoro dospělá. Tak povídáme si dnes s Blankou Antošovou, šéfkou spolku Andělky. Za chviličku ještě další věci, které by vás mohly zajímat v souvislosti s andělským háčkováním.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Blanka Antošová nás dnes přišla pozvat na andělské háčkování. Blanko, dali jste si nějaký cíl, jak by to mělo v sobotu večer v těch 21 hodin vypadat, co se týče počtu naháčkovaných hraček pro nemocné děti?
1: Přiznám se, že ne, ale věříme, že aspoň třeba 80 bychom jich mohli dát dohromady.
0: Tak pojďme teď opravdu k těm zásadním organizačním věcem. Nemusí každý tam s vámi strávit 12 hodin, může přijít kdykoliv během dne a kdykoliv odejít.
1: Rozhodně, stačí se přijít podívat na hodinku, poháčkovat s náma nebo si dodělat už rozdělenou hračku nebo začít hračku prostě a... Takže potěšit nás.
0: Pokud má někdo šikovný něco doma rozdělaného, může prostě k vám přijít a tam si to s vámi v té hezké společnosti dodělat. Pokud už to má někdo doma hotové, naháčkované a chtěl by vám to předat, taky může takhle?
1: Může určitě přijít. Jak teda na andělské háčkování, tak jsme se dohodli s Akademií nadání, kde vlastně háčkování proběhne, že do 31. října budou sběrné místo těch hraček.
0: Takže pokud někdo v sobotu nemá čas z nějakých vážných důvodů, tak má pořád šanci ještě ty hračky předat.
1: Určitě se nic neděje, kdyby se mu nehodilo místo předání, může se mi ozvat. Telefonní číslo mé je 776 00 28 91, kam klidně volejte na jakýkoliv dotaz nebo i vlastně na rezervaci místa na andělském háčkování, kdyby vás bylo moc, tak aby jsme vás nějakým způsobem rozdělili.
0: Tak a teď nás někdo třeba poslouchá, chtěl by přijít, ale vůbec nemá doma žádný materiál.
1: Nevadí, přijďte, materiálu máme dostatek, protože nebyl žádný požadavek, že by to mělo být ze 100% bavlny, takže... Máme všechno, háčky, materiál, výplň, prostě nebojte se přijít dát do toho svoji práci a nadání.
0: Blanko, vy už máte za sebou spoustu projektů s věcmi, které pomáhaly druhým. Dostávají se k vám také nějaké zpětné vazby a zprávy o tom, jak to pomohlo, jakou to udělalo radost? Máte něco takového v hlavě, co byste nám mohla vyprávět?
1: No, můžu vám vyprávět, za prvý teda vždycky, když předávám chobotničky, tak se snažím se na ty miminka přijít podívat a je to strašně krásný, když vidíte ty chobotnice naše, protože jsou specifický tím, že mají obličeje, když tam leží vedle toho miminka a fakt je tam ta naše chobotnice, to pláčou všechny dámy, které háčkují a když si bože najdou tu svou, tak to je úplně největší příběh a největší zahrátí u srdce. Co se týká dek, tak se ten příběh spojuje, že mě před měsícem zemřela maminka v hospici, takže jsem ty služby vlastně využila a říkám, že oni jsou andělé. A kdo může jakkoliv podpořit hospic nebo je zrovna v situaci, kdy někdo umírá, tak využijte je, protože neskutečně krásné odcházení, jak doma, tak i v hospici vlastně. Je to absolutně rozdílný než v nemocnici pro toho člověka. Takže to je taky můj veliký příběh, o kterém bychom se mohli bavit hodně dlouho. A co se týká hraček a dětí, prostě jsou úžasný, no. Vždycky, když někde něco dostanete nebo děláme různé akce, kde se zúčastňujeme a naučíme ty děti třeba řetízek a oni si z toho udělají náramek s korálkama, tak vidíte tu radost a to štěstí v těch očích a to je to nejvíc. Protože když dáváte dobro, tak se vám 100% vrací. To už já můžu za sebe říct, že 8 let se mi to vrací a jsou lidé, kteří nevěří na anděle, ale oni mi píšou v číslech anděle od té doby.
0: Tak pojďme ještě jednou na závěr ty podstatné věci k andělskému háčkování, datum, čas a místo.
1: Takže ráda vás pozvu teda na naše andělské háčkování, které proběhne tuto sobotu od 9 do 21 hodin. Přesná adresa Akademie nadání, kde se sejdeme, je Jiráskovo náměstí 31 v Plzni na Slovanech. Můžete přijít kdykoliv, na půl hodiny, na hodinu nebo taky na celou dobu. Bude zajištěné malé občerstvení, pití káva, čaj, všechno doma udělané, takže se nebojte, že by to bylo průmyslový. Můžete si přinést rozháčkované hračky, hotové hračky nebo jenom prostě přijít a říct, hele, zkusím udělat míček. Přijďte, my vám všechno půjčíme, naučíme a budeme rádi, že se zúčastníte a pevně věřím, že uděláme nějakou kopu velkých hraček, který podpoří aspoň na chvíli děti a budeme háčkovat v průběhu. 100% když se vám nebude hodit 17. října, tuto sobotu, tak můžete do 31. října právě na Jiráskovo náměstí 31 do Akademie nadání přinášet hotové hračky.
0: Takže Blanko, já vám moc krát děkuji. Zdravíme všechny andělky, zdravíme také Hajmu.
1: Ano.
0: Protože ty v tom samozřejmě jsou také namočené a je potřeba jim poděkovat. Ať se vám háčkovací maraton vydaří a ať těch hraček je na konci hodně moc.
1: Moc vám děkuju a přeju vám všem krásný den.
0: Naslyšenou.

Víte, že lovecký zámek Kozel u Šťáhlav na Plzeňsku byl jako jeden z mála klasicistních objektů na našem území postaven takzvaně na zelené louce? Není přestavbou staršího objektu. Díky tomu ho dodnes můžete vidět v originální podobě. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, Dalibor Janda, za 3 minuty bude 10:45. Odpolední rubriku Náš příběh tentokrát věnujeme malíři Miloslavu Čelakovskému. Plzeňský rodák, který žije a maluje v Sušici, i ve svých téměř 90 letech stále tvoří. Do jeho ateliéru se podíváme už za pár minut. Přejeme krásné dopoledne a příjemný poslech.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Malíř Miloslav Čelakovský, plzeňský rodák, žije a tvoří v Sušici. I když mu za půl roku bude 90, stále maluje a chodí do přírody. Ta je totiž jeho celoživotní inspirací. Svá díla vystavoval po celé České republice i v zahraničí. V jeho ateliéru v Sušici ho navštívila Jitka Doubravová.
1: Nacházíme se v ateliéru malíře Miloslava Čelakovského v budově Sušické základní umělecké školy. Uprostřed je stůl plný barev, štětců a několik malířských palet a vedle toho je malířský stojan. Momentálně je prázdný. Malujete ještě?
2: Maluju, ale méně než jsem maloval, páč. V 90 už je to horší trochu.
1: Jaká jsou témata, kterýma se zabýváte?
2: Já jsem teďka v poslední době dělal kmeny stromů. Tady vám ukážu nějaký.
1: Jdeme se podívat na plátna, která tu jsou složená v rohu.
2: Tady je jeden z těch kmenů. To jsem měl na výstavě v Plzni. Tohleto. A ten mám rád, ten obraz. Pač je střízlivý.
1: To jsou oleje?
2: A dělám oleje výhradně. A nebo kreslím. Tady je taky další kmen a rostlina nějaká.
1: Malujete v přírodě nebo spíš v ateliéru?
2: Kreslím v přírodě vždycky, ale maluju jenom doma. Já jsem ateliérová myš.
1: Vystudoval jste výtvarnou školu?
2: Já jsem vystudoval vlastně dvě. Pedagogickou

0: fakultu, obor výtvarná výchova, tam jsem měl na kresbu Cyrila Boudu. Potom jsem vystudoval stejný obor na filozofické fakultě a měl jsem taky profesora Boudu a dokonce mi dělal oponenta. Moje diplomní práce byla malba. Česká krajina se to jmenovalo.
1: V rámci výstavy Bilance v Sušické galerii Circus v roce 2022 byl o malíři natočený dokumentární film Lomy ticha, vzpomínání Miloslava Čelakovského. Je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.
3: Celý příběh o malíři Miloslavu Čelakovskému uslyšíte dnes po 14:30 odpoledne. Za 10 minut 11. Počkejte si na zprávy.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se dohodli na koalici Hnutí ANO, Uskupení pro Plzeň a Hnutí STAN. Sadaři sčítají škody po letošní sklizni jablek. A bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky, teploty do 14 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni bude vládnout vítězné hnutí ANO s Uskupením pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici pouze bez Pirátů. V opozici zůstanou ODS a koalice Chceme Plzeň.
2: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s Uskupením pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
3: Měli jsme velkou schodu na programu.
2: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
4: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
2: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
5: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
2: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Sadaři pokračují ve sklizni jablek, která bude podle nich slabá. Podle Ovocnářské unie hlásí téměř polovina českých sadů ztráty přes 80%. Důvodem jsou jarní mrazy, kroupy a poté sucho. V jaké fázi je sklizeň v Břasích na Rokycansku, popíše sadař Richard Schwarz.
6: Což je sklizně, jsme tak v půlce, ty podzimní odrůdy už máme sklizený, někdy toho bylo tak málo, že to bylo opravdu jako jednoduchý. Byly odrůdy, které jsme nesklizeli vůbec a teď nás čekají ty zimní odrůdy. U některých odrůd je zase problém s velikostí díky tomu suchu, že nevíme, jestli vůbec dorostou té klasické konzumní velikosti.
0: Sklizeň jablek by měla skončit v říjnu nebo začátkem listopadu. Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zvýšení platu. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby by v příštích 3 letech měly růst platy každý rok o 2600 až 2900 korun. V tarifní složce se jedná o 1300 korun a právě to se odborům nelíbí a požadují zvýšení. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO už v září uvedl, že další změny neočekává. Sport. Marie Bousková postoupila na turnaj Masters v čínském Wuhanu do druhého kola. Danka Tausonová skrečovala zápas za stavu 1-6 a 0-2 kvůli zraněnému lítku. Naopak dohrála Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Pauliniové z Itálie. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky, večer ubývání oblačnosti na skoro jasno, teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů. Povane slabý nebo mírný západní až severozápadní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 buďte opatrní u Plzně, na kilometru 79 ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka s vlekem a kolony se nárazově tvoří u tunelu Valíku Plzně, kde se provádí práce údržby a platí omezení ve směru na Prahu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Metafory spojené s nějakým prostorem jsou v češtině docela hojně používány. Stačí si uvědomit, jak často slýcháte výrazy v rámci, komfortní zóna nebo veřejný prostor. V jazykovém koutku za chviličku řekneme víc.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Jazykový koutek.
1: Odbornici na češtinu, teď nastolí téma dnešní rubriky kolega Stanislav Jurík.
2: V jedné reportáži nedávno zazněla věta: v rámci projektu chceme na úrovni jednotlivých škol otevřít prostor pro nové aktivity. Využívá čeština metafory spojené s prostorem často a jak s nimi jako mluvší vlastně zacházíme? To je otázka pro autorku dnešního jazykového koutku, doktorku Růženu Pískovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. V češtině jsou podobné metafory hodně frekventované. Svoje jednání připodobňujeme k pohybu v krajině. Něco se odehrává v rámci projektu, téma vstoupí do veřejného prostoru nebo člověk vystoupí z komfortní zóny, případně ze své sociální bubliny. Takové obrazy nám pomáhají představit si a pochopit složité skutečnosti a vztahy. Rám něco ohraničuje, prostor umožňuje pohyb a zóna nebo bublina vymezuje bezpečné místo. Některé obraty ale používáme tak často, že už jejich prostorový význam skoro ani nevnímáme. Pak zůstane jenom významově vyprázdněná formule.
2: Pojďme se u některých z těchto slov zastavit podrobněji, co třeba výraz v rámci.
3: Předložkový výraz v rámci současnou mluvenou češtinu opravdu poněkud zapleveluje a často by bylo vhodnější nahradit ho jinou předložkou. Projevu dodává pseudoodborný tón. Místo v rámci festivalu můžeme říct na festivalu nebo během festivalu. Větu v rámci jednání jsme otevřeli téma dopravy lze jednoduše změnit na při jednání jsme začali mluvit o dopravě. Užitím tohoto výrazu možná mluvčí chtějí znít fundovaně, ale někdy tak dosahují i komického efektu. Například, když influencerka na sociální síti oznámí svým sledujícím, že v rámci úklidu ledničky se zbavila i prošlých krémíků. Užitím výrazu v rámci jako by se stávala odbornicí na průběh úklidu ledničky a zbavování se prošlých krémíků, což může působit komicky.
2: A není podobně nadužíváno i slovní spojení veřejný prostor? Co všechno takto vlastně můžeme označit? Napadá mě náměstí, park, ale třeba i média, sociální sítě nebo veřejná debata?
3: Spojení veřejný prostor má konkrétní význam v architektuře a urbanismu, kde označuje místa přístupná veřejnosti, třeba parky nebo náměstí. V publicistice však došlo k rozšíření jeho významu na pojmenování abstraktních skutečností. Když se řekne, že nějaká kauza rezonuje veřejným prostorem, může to znamenat, že se o ní píše v novinách nebo ji lidé komentují na internetu. Slovní spojení veřejný prostor tak můžeme chápat jako dvojslovné synonymum pro slova jako veřejnost, média, společnost a další. Zároveň i spojení slov rezonovat veřejným prostorem evokuje způsob šíření zvuku v prostoru. Tato zvukově prostorová představa odpovídá způsobu, jak lidé komunikují, jak se vyvíjejí jejich reakce a názory.
2: V úvodu zazněly ještě obraty vystoupit z komfortní zóny nebo ze své sociální bubliny.
3: Tato slovní spojení vyvolávají představu bezpečného prostoru, ze kterého vystupujeme do nejistoty. Zní to nadneseně, zdá se, že to chce velkou odvahu. Bez dalšího vysvětlení ale nevíme, jak moc odvážné dané chování je. Znamená to upřímně se někomu svěřit s velkým trápením, začít cvičit jógu, nebo si jenom objednat jiné jídlo než obvykle. Když prostorové metafory opakujeme příliš často, stávají se z nich prázdné kulisy. A právě proto působí v komunikaci často důvěryhodněji, když nevstupujeme do dalších rámců, rovin, zón, bublin a veřejných prostorů, ale jednoduše řekneme, co se stalo, jak se cítíme, nebo kdo má co udělat.
2: Budeme to mít na mysli. Doktorka Růžena Písková, autorka dnešního jazykového koutku. Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Další chvilka s českým jazykem přijde na řadu zítra a bude to ve stejném čase jako dnes, tedy krátce po 11. hodině.

Skupina Jelen 7 minut před 11:30. Posloucháte náš pondělní dopolední program. Po ukončení činnosti zelárny Lobkovic udržuje tradici výroby zelí a zelných produktů v Plzni Křimicích rodinný podnik Bronislava Forejta. Letos slaví sté narozeniny. Více v plzeňských zajímavostech už po písničce.

0: Zelárna Forejt v Plzni Křimicích letos slaví 100 let rodinné tradice pěstování a výroby křimického zelí. Vznikla v roce 1926. Jak se od nynějšího majitele farmy Bronislava Forejta dozvěděla Soňa Weizenbacherová, tehdy v Křimicích začal hospodařit dědeček jeho manželky. Zelí nechával kysat ve velkých keramických kádích doma ve sklepě a slavil s ním úspěch.
1: Děda se musel dvakrát obracet s várkou do Plzně, jak to lidem chutnalo, že nestačil poptávky.
2: Po válce byl pochopitelně s podnikáním konec, ale dědovi potomci se k zemědělství vrátili po roce 1989. A naštěstí také k zelí. To křimické je totiž jedinečné. Broněk Forejt skvělou chuť zelí ze své farmy vysvětluje takto.
1: Pochází ze struktury půdy, která je tady okolím, že...
2: Brigádníci hlávky řežou ručně. Traktor odváží do krouhárny.
1: Není záhodno mít jednu odrůdu a sklízet to v jednom termínu, ale je třeba to rozvrstvit do těch 3 měsíců podzimních.
3: Čistím zelí, aby bylo od všech nečistot zbaveno. Tu hlávku proženeme krouhačkou. Hodíme hlávku a už to jede.
2: Čerstvé krouhance jsem neodolala.
4: To je dobrota. Čím je to zelí tak zdravé? Ptám se neslušně s plnými ústy.
1: Hlavně kvůli obsahu vitamínu C.
2: Kvašení zelí pak jeho obsah znásobuje. Zelí si můžete naložit i sami.
3: Na 100 kilo se dává 0,6 až 0,8 kilo soli. Jo, ne moc, protože by to pak změklo a bude z toho taková břečka. Toho kmínu stačí takový klasicky, co se koupí v krámu, ten pytlíček kmínu na těch 100 kilo. Taky nemoc, jinak by to zhořklo zase.
2: Postup je stejný, jako když se kysané křimické zelí dělá ve velkém, kde je to ovšem o něco větší hukot.
5: V tuto chvíli nám běží krouhačky a pasovky na naskladňování zelí do kádí. Krouhanka běží po pásech, tady se solí s tím kmínem a padá nám to krásně ze zhora do kádí, kde už jsou lidi a rozhrabujou si to vídlema zase z nerezu a šlape se.
2: V bílých holínkách za přísných hygienických podmínek. Pořád do kolečka, aby se z krouhanky vytěsnil vzduch. Uznejte, že to krásně čvachtá. Jsou třeba 2 až 3 šlapači na jednou, na káť o objemu až 15 metrů krychlových, která se plní i 3 dny. Zelí vždy musíte utěsnit, zatížit, aby se zabránilo oxidaci. A pak už to jde samo.
1: Proces mléčného kvašení bez jiných přídavných látek, které tam v žádném případě nemají co dělat.
2: Pro kvašení je optimální teplota 5 až 8 stupňů Celsia. Z kádí se zelí odebírá po 5 týdnech. Vy ze své kamenky můžete zkusit ochutnat už po 3 týdnech.
3: Kysané zelí je potom už celý rok.
6: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.
0: No a za chviličku změníme téma. Český rozhlas se už v neděli na několik dní, obrazně řečeno, přestěhuje do Olomouce. Začne tam 42. ročník festivalu Prý Bohemia Radio. Přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. Podrobnosti za 5 minut.

0: Tady je rádio vašeho kraje, máme 7 minut po půl 12. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už v neděli.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví, nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kam pak, slečno?
4: Co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Ludka Polišenská, která se s Kateřinou Marií Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Víte, že chrám Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích je největším českým mimopražským barokním kostelem? Délka chrámu je 55,5 metru, výška věží k vrcholu kříže je 52 metry. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Rádio vašeho kraje, Jitka Zelenková ve 11:15. Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti neexistují. Jak nenaletět, si povíme už za chvilku.

0: naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle klid.

0: Den promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
1: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
0: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
1: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
0: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
1: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
0: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
1: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
0: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
1: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
0: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: A zítra si v naší rubrice povíme o potravinářských chytácích.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den, v našem vysílání.

0: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Výsledky víkendových voleb by od zítřka měly být ve sbírce zákonů. Dnes je schválila státní volební komise. Klatovskou MHD zdarma v září využilo přes 50 tisíc lidí. V minulém školním roce byl měsíční průměr 29 tisíc. Ve Stodě na jižním Plzeňsku otevřeli novou revmatologickou ambulanci. Čekejte polojasno až oblačno a teploty do 14 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moci lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dnů. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
4: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
3: Ve sbírce zákonů by od zítřka měly být také výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání hlasu bude přijímat Nejvyšší správní soud. 3 měsíce od zavedení bezplatné městské hromadné přepravy v Klatovech počty cestujících stále narůstají. V září MHD přepravila rekordních 53 tisíc cestujících. Jen pro srovnání, do června, kdy se jízdné platilo a kdy také jezdili školáci, to bylo průměrně zhruba 29 tisíc cestujících měsíčně. Pokračuje mluvčí Klatov Radmila Nagovská.
5: Bezplatné jízdné odstranilo jednu z překážek využívání městské hromadné dopravy a nové vedení linek navíc nabízí jednodušší spojení například k nemocnici, školám nebo k nádraží. Nyní budeme sledovat především vytíženost jednotlivých spojů a podle potřeby reagovat na přepravní špičky.
3: MHD je v Klatovech pro cestující zdarma od letošního července. Nová revmatologická ordinace funguje v nemocnici ve Stodě na Plzeňsku. Lidem s bolestmi kloubu nebo ranní stuhlostí nabízí diagnostiku i trvalou péči. Pokračuje mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.
6: Novou revmatologickou ambulanci ve Stodské nemocnici vede zkušený lékař s dlouholetou praxí v této odbornosti a ambulantní péči Pavel Jeremiáš. Provádí diagnostiku a léčbu a nabízí komplexní péči o chronické pacienty s revmatologickými potížemi. V tuto chvíli poskytuje všem potřebným pacientům velmi krátké čekací lhůty.
3: Při střelbě na základní škole v Obáně na jihu Francie utrpěl zranění ředitel a učitelka. Informoval o tom veřejnoprávní server France Info s odvoláním na úřad premiéra. Policie podle něj zadržela podezřelého žáka, který při střelbě použil loveckou brokovnici. Zranění údajně nejsou v ohrožení života. Podle úřadu střelba nesouvisí se středoškolskými protesty, které ve Francii trvají už 4. týden.
7: Sport.
3: Tenista Jiří Lahečka vypadl na turnaji v Šanghaji ve 3. kole. Prohrál se Španělem Chodarem 1-2 na sety. Ve stejné fázi turnaje nastoupí také Dalibor Svrčina. Jeho soupeřem bude Medveděv z Ruska.
7: Počasí.
3: Dnes bude převládat polojasno až oblačno, odpoledne hlavně na severovýchodě kraje a na horách, ojediněle přehánky, večer ubývání oblačnosti na skoro jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 8 až 11. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Z
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 180 na trase vodní újezd Dobřany pozor na olej na vozovce v délce asi půl druhého kilometru. Jeďte tam opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: Ty pondělní začínají 4,5 minuty po pravém poledni. Telefonní číslo 221 554 222. Tady čekáme na vaše telefonická přáníčka a posílat je můžete i e-mailem na adresu písničky pro vás zavináč pl.rozhlas.cz. Iva Kokešová přeje krásné odpoledne.

0: Na telefonu je pan Míra z Plzně. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobré poledne všem posluchačům Českého rozhlasu Plzeň i vám, Ivo. A tato písnička je vlastně pro vás a taky pro vašeho nadřízeného, pana Čubra. Protože on je tam od rána do noci. Já ho vidím na kamerách a ještě vymýšlí nové věci. Je neuvěřitelný, prostě je to člověk na správném místě. A vy, Ivo, málo kdo asi ví, že už děláte v médiích 30 let, je to tak?
0: No ale to jste teda zrovna nemusel říkat, protože teď si každý to propočítá a zjistí, kolik je mi let a v těch médiích už dělám opravdu hodně dlouho. No dobře, tak pojďme obrátit list, ale máte pravdu, no.
1: To prostě jste neuvěřitelná a já bych k tomu dodal. Tak dle mého názoru jste prostě nejlepší moderátorka Českého rozhlasu Plzeň a nejenom Českého rozhlasu Plzeň. Jo, a tím to dokazujete třeba tím, co jste předvedli minulý týden s těma politickýma debatama, jak jste byli oba neuvěřitelní. Takže tím jste to dokázala, jak jste úžasná a člověk na správném místě.
0: No,
1: tak... A tím, že jsem dodal, že děláte jenom 30 let, tak to je prostě ta správná tečka.
0: Dobře, tak děkuju moc za pochvalu. Trošku se tady červenám, udělalo se mi z toho úplně horko, ale mám radost samozřejmě. Pane Míro, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, krásný den vám všem.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a pondělní písničky pro vás. Vyřídíme si také první mailovou gratulaci. Chtěla bych touto cestou poblahopřát k narozeninám mému tátovi Vladimíru Benešovi z Hradiště. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a spoustu kilometrů na elektrickém kole. Dcera Aneta.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tady je Český rozhlas Plzeň a pondělní písničky pro vás. Vyřídíme další mailovou gratulaci. Paní Hana Soukupová oslavila o víkendu 77. narozeniny. Mami, přejeme ti ještě jednou a posíláme tvoji milovanou písničku. Hodně zdraví, štěstí a pohody, máme tě rádi. Dcery Hanka a Martina s celými rodinami.

Víte, že Šlovický vrch u Dobřan na jižním Plzeňsku je od roku 2018 přírodní památkou? Jedná se o bývalé vojenské cvičiště. Kromě vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zde také žije stádo divokých exmoorských koní. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a písničky. Pro vás vyřídíme další gratulaci, která přišla mailem na adresu písničkyprovás@pl.rozhlas.cz. Náš kolega a kamarád Marcel Dlouhý z Plzně má dneska svátek. Přejeme všechno nej. Spolupracovnice Lenka, Lucka a Verča.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padají

0: viaje. Sí.
1: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

To byl Radek Tomášek a jeho boxer a my vyřídíme ještě jednu mailovou gratulaci. Zahrajte pro naši babičku Jiřinku Podlešákovou, vaši věrnou posluchačku, jen tak pro radost. Pozdravy a písničku posílají dcera Hanka a vnoučata Adélka a Honzík.

V dnešním špalíčku lidových písní pro vás jeho autorka Michaela Vondráčková připravila malé ohlednutí za letošními chodskými slavnostmi. S nahrávkami se tedy pomyslně vrátíme do Domažlic a nabídneme vám první část výběru ze záznamu, který jsme letos během chodských slavností natočili. Konkrétně půjde o snímky z pořadu s Plzeňáky za folklorem, který proběhl 15. srpna a na kterém se vystřídali ti nejlepší muzikanti a zpěváci z různých míst Chocka. Folklorní půlhodinka začíná v 18 hodin a 30 minut. Teď nám zbývá 10 minut do jedné, dokončujeme pro vás další aktuální zprávy a po 13. bude hostem Oskara Hesse, spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková. Iva Kokešová přeje hezké odpoledne, pěkný poslech a zítra naslyšenou.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzně se dohodli na vzniku magistrátní koalice a například v Praze se odpoledne bude ještě jednat. Silničáři opraví povrch vozovky mezi obcemi Bodokrty a Řenče na jižním Plzeňsku. Po necelých dvou dnech policie dopadla muže podezřelého z pobodání ženy v Plzni. Čekejte polojasno až oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. O volební vyjednávání o nových koalicích pokračují. Například v Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci se starosty a s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostů Aleš Tolar. Na nové koalici se dohodli například už i v Tachově. V Praze se odpoledne sejde vítězné hnutí STAN s druhým Spolu pro Prahu. Více než kilometrový úsek silnice mezi obcemi Bodokrty a Řenče na jižním Plzeňsku se dočká nového povrchu. Práce za téměř 14 milionů korun potrvají 3 měsíce. Pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
3: Při opravě se zaměříme nejen na obnovu samotného povrchu vozovky, ale také na související prvky, které jsou důležité pro její správné fungování. Důležitou součástí bude odvodnění komunikace, stav krajnic i propustků. Cílem je, aby opravený úsek dobře sloužil řidičům i v dalších letech.
2: Policisté zadrželi muže podezřelého z pobodání běžkyně v Plzni. K napadení došlo v sobotu nedaleko Boleveckého rybníka, kdy pachatel na kole dojel běžící ženu a tu bodl nožem dozad. Policie ho podezřívá z vraždy, říká její mluvčí Dagmar Mivková.
4: Se zadrženým nyní budou krajští kriminalisté, kteří případ překvalifikovali na vraždu ve stádiu pokusu, provádět procesní úkony. Více informací poskytneme, jakmile to bude s ohledem na trestní řízení možné.
2: Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropské sankce mají mířit proti přibližně 4700 subjektů. Kalasová také ještě před schůzkou unijních ministrů vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Rusko pomohli ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala plošně v roce 2022. Sport. Tenisté Jiří Lehečka i Dalibor Svrčina skončili na turnaji v čínské Šanghaji ve třetím kole. Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Svrčina podlehl Rusovi Medveděvovi 0-2 na sety. Jediným českým zástupcem tak zůstává Jakub Menšík, který si zítra zahraje o postup do čtvrtfinále. Čeká ho Francouz Gea.
1: Počasí.
2: Dnes bude převládat polojasno až oblačno, odpoledne hlavně na severovýchodě kraje a na horách ojediněle přehánky a večer ubývání oblačnosti na skoro jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 8 až 11. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/27 u Kazmějova na severním Plzeňsku dejte pozor na práce údržby, platí tam dopravní omezení. A v Kyšicích na Plzeňsku v ulici Dýšinská a Náves pozor na stavební práce, funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. I tam jděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. 'Osobnosti Česka'. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu drahu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionální autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téme jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120, 150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo v 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali. Do toho obecného přehledu tedy odsud Němců prostě nepatřil. A já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neupouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Vzali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudíše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co když si udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, to bude dobrý, to bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá, takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
2: Ano, to se neboj, to takhle pojmenovávat. Já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
1: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
2: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
1: ten
2: jako...
1: vztah, nebo to,
2: aby se... Uzdravit to trauma.
1: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma. A to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
2: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání těch předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono vlastně
1: se tomu zase, úplně asi vyhnout, přesně. Jako nelze úplně vyhnout.
2: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
1: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
2: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na třikrát a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
1: Pak zahodila ten rukopis,
2: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
1: To jsou ta brněnská strašidla.
2: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
1: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
2: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, 11, tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
1: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
2: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Za cestování v Plzeňském kraji se lidé od příštího roku připlatí. Zhruba 80% ztráty na jablkách mají letos kvůli počasí sady v Břasích na Rokycansku. Na Sněžce napadl první sníh. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku mlhy nebo nízká oblačnost a teploty do 15 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Štěpánka Zíková. Veřejná doprava v Plzeňském kraji od nového roku mírně podraží. Důvodem jsou rostoucí náklady, inflace a také změna DPH. Nejvíce zdraží jednotlivé jízdné v první vnější zóně, a to o 4 koruny. Navýšení u předplatného je minimální. Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN k úpravě cen dodává.
2: Jsme nedělali žádnou změnu vlastně od roku 20, pouze se zvýšilo jízdné v Plzni v průběhu těch let a nám z důvodu nákupu nových vlaků vlastně náklady výrazně narostly, navíc došlo k vysoké inflaci a tak jsme přistoupili k drobné korekci výše jízdného.
0: Čtvrtletní předplatné podraží od nového roku o 14 a půlroční o 12 korun. Cena ročního předplatného se měnit nebude. Předplatné je možné nahrát na plastovou plzeňskou kartu nebo do mobilní aplikace s virtuální plzeňskou kartou. Sadaři v Česku letos sklízejí špatnou úrodu jablek. Podle Ovocnářské unie jsou škody za zhruba 1,5 miliardy korun a skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Mohou za to jarní mrazy, kroupy a také sucho. Například v sadech Břasích na Rokycansku bude letošní úroda jedna z nejhorších za několik posledních let, říká sadař Richard Schwarz.
3: Jarní mrazy byly extrémně veliký. Tady bylo v spodních částech sadů minus 8 na 1. máje do 1. květu. My jsme tady zmrzli fatálně za 5 let 3x. Tady v tom konkrétním sadu, kde stojíme, se to pohybuje třeba na 30%, 40%, ale v jiných částech sadu máme třeba taky i 100% škodu.
0: Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší české hoře objevily už koncem září. Sníh se ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dnů dříve. Před 2 lety dokonce o měsíc dřív. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo také před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo 100 letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští Iránem podporovaní povstalci Husijové, kteří oblast ostřelují opakovaně.
1: Sport.
0: Sportovní střelkyně Viktorie Schindlerová poprvé v kariéře dosáhla na finále ve světovém poháru. V Káhiře obsadila v disciplíně sportovní pistole 7. místo. Dosavadním maximem 21-leté reprezentantky Dukly Plzeň a letošní mistryně Evropy do 23 let byla 30. pozice v jiné olympijské disciplíně vzduchové pistoli z loňské soutěže v Mnichově.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty plus 3 stupně až 0, v údolích až minus 2 a v horských údolích Šumavy až minus 6. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude dopoledne rozpouštět. Později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na Plzeňsku ojediněle 16 a na horách maximálně 13. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/230 u obce Přestavlky na jižním Plzeňsku se opravují vozovky, až do pátku platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné pondělní odpoledne, je tu nový pracovní týden, tak snad jste do něj vkročili tou správnou nohou a všechno se zatím daří. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a za pár minut se dozvíte, jak nenaletět, protože zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší a někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti vlastně neexistují. Podrobnosti po dalších písničkách a teď nabízím No Name, ať se vám dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský. We'll be right back.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň. Za 4 minuty bude 14:15 a pokud jedete autem, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si povíme o potravinářských chytácích.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň v pondělí odpoledne a v úterý dopoledne si nenechte ujít rozhovor s doktorkou Jitkou Pruchovou z krajské hygienické stanice v Plzni. Sezóna intenzivního šíření respiračních infekcí právě nastává a její zdravotní dopady můžeme výrazně snížit očkováním. Poslouchejte tady zítra po 10. hodině dopoledne. Za pár minut tipy pro volný čas a teď už Lucie Bílá. Pěknou

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory. Nebo se můžete zapojit do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň, jsme s vámi i online.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: František Nedvěd byl na Českém rozhlase Plzeň. Malíř a grafik Miloslav Čelakovský je plzeňský rodák, který si zamiloval Pošumaví. Žije a maluje v Sušici a ve svých téměř 90 letech stále tvoří. Do jeho ateliéru se podíváme s naším příběhem.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Měšťanské besedě v Plzni se dnes od 19 hodin na programu hraje divadelní představení s názvem Dobré ráno s Findou. Jednu z hlavních rolí hraje Ondřej Sokol. V sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou se od 17 hodin koná kurz grafologie. Plzeňský festival Můj život s, který je letos na téma tělo, láká od 19 hodin do univerzitní knihovny na projekci snímku Zkompostuj mě. Havelské trhy na náměstí Republiky v Plzni zvou na skupinu Venda Gang. Ta zahraje třikrát od 15, 16 a taky 17 hodin. Do divadla Dialog v Plzni můžete zajít od 19 hodin na inscenaci Sexem ke štěstí. V městské knihovně ve Spáleném Poříčí se od 18 hodin koná cestovatelská přednáška na téma Malajzie, Singapur a Brunei. A skončíme v divadle Pluto, kde se hraje od 19 hodin hudební komedie Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Přejeme příjemnou zábavu a taky pěkné pondělí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zase Plzeň byla v odpoledním vysílání kapela Olympic a pokud jste přes víkend našli nějaké nepotřebné věci, tak zavolejte do rozhlasového tržiště. Začneme po 3:15.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: Malíř Miloslav Čelakovský, plzeňský rodák, žije a tvoří v Sušici. Na konci druhé světové války zažil v Plzni jako 18-letý chlapec bombardování a osvobození. Po sametové revoluci v Sušici spolu zakládal občanské fórum. I když mu za půl roku bude 90 let, stále maluje a chodí do přírody. To je totiž jeho celoživotní inspirací. Svá díla vystavoval v Čechách i v zahraničí.
2: Nacházíme se v ateliéru malíře Miloslava Čelakovského v budově Sušické základní umělecké školy. Uprostřed je stůl plný barev, štětců a několik malířských palet a vedle toho je malířský stojan. Momentálně je prázdný. Malujete ještě?
3: Maluju, ale méně než jsem maloval, pojď v 90 už je to horší trochu.
2: Jaká jsou témata, kterýma se zabýváte?
3: Já jsem teďka v poslední době dělal kmeny stromů.
2: Jdeme se podívat na plátna, která tu jsou složená v rohu.
3: Tady je jeden z těch kmenů. To jsem měl na výstavě v Plzni, tohleto, a ten mám rád, ten obraz. Pač je střízlivý.
2: To jsou oleje?
3: Já dělám oleje výhradně, anebo kreslím. Tady je taky další kmen a rostlina nějaká.
2: Malujete v přírodě nebo spíš v ateliéru?
3: Kreslím v přírodě vždycky, ale maluju jenom doma. Já jsem ateliérová myš.
2: Vystudoval jste výtvarnou školu?
3: Já jsem vystudoval vlastně dvě. Pedagogickou fakultu, obor výtvarná výchova. Tam jsem měl na kresbu Cyrila Boudu. Potom jsem vystudoval stejný obor na filozofické fakultě a měl jsem taky profesora Boudu a dokonce mi dělal oponenta. Moje diplomní práce byla malba. Česká krajina se to jmenovalo.
2: To byla vaše fascinace už od mládí.
3: Měl jsem vždycky rád, řekněme, zemi. Asi takhle bych to řekl.
2: Miloslav Čelakovský se po vysoké škole věnoval pedagogické práci, ale také volné tvorbě. Na přelomu 80. let namaloval křížovou cestu pro farní kostel ve Zbečně na Křivoklácku.
3: Křížovou cestu jsem dělal na půl tajně, až to bylo ještě za komunistů. Pan farář byl můj dobrý přítel, byl to sympatický chlap, jezdil k nám. A nikomu nikdy neřekl, že tu křížovou cestu jsem dělal já.
2: Vy jste ji neměl podepsanou?
3: Ne, já jsem nemohl. Představte si za doby bolševiků, kdyby se to někdo dozvěděl, tak by mě vyhodili ze školy a ze svazu výtvarníků taky. Já jsem ji podepsal po revoluci, visí to tam dodnes.
2: Vy jste milovník vážné hudby a speciálně Janáčka.
3: To je moje láska, určitě, zvláště zápisník zmizelýho, ten mám moc rád.
2: Hudba vás inspiruje ve vaší tvorbě?
3: Někdy.
2: Teď se díváme na obraz, inspirovaný právě Janáčkem.
3: Ano, je to Glagolská mše.
2: To vypadá jako postavy, které vztahují ruce.
3: Já to řeknu. To je motiv. Bože pomiluj, Gospodi pomiluj. To je to vzepětí nahoru. Prosba. Víte, ono má všechno svoji barvu. A muzika taky.
2: Jaký je život s malířem Miloslavem Čelakovským, popisuje jeho žena Jaroslava Čelakovská.
4: Pěkný a taky někdy dramatický. Mládí často mizel z domu, měl moc kamarádů, jezdili spolu po venkově, ale vždycky přišel a vždycky byl milosrdný. My jsme oslavili 50. zlatou svatbu, diamantovou svatbu a jsme spolu 63 let.
2: Díla Miloslava Čelakovského jsou zastoupena ve sbírkách západočeských kulturních institucí a galerií, ale také v Praze, Německu a Švýcarsku. V rámci výstavy Bilance v Sušické galerii Circus v roce 2022 byl o malíři natočený dokumentární film Lomy ticha, vzpomínání Miloslava Čelakovského. Je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.
5: Dnes ráno, když bylo půl,

Víte, že v Brdech nedaleko Míšova na jižním Plzeňsku najdete Atom Muzeum Javor 51? V někdejším přísně střeženém bunkru si prohlédnete třeba jadernou minu, vážící 80 kg, nebo osudový rozkaz amerického majora pro svržení bomby na Hirošimu. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Otevíráme pondělní rozhlasové tržiště, tak volejte na číslo 221 554 222 a můžeme začít prodávat, kupovat a měnit. Řada je na vás, pěkné odpoledne.
4: Přeji hezký odpoledne. Já bych měla na prodej koníka, 11-letého chladnokrevního koníka. Je to valach, puntíkatej, s osobním průkazem, má po sobě puntíky, jako je pes, dalmatin, je moc hezkej. Koník vyhrál různé soutěže v orbě, v tahu a tak dál. Chodil vlastně ve Vinicích i na Moravě, takže práce mu není cizí. Je velice šikovný, hodný i jako k dětem a výborný podsedlo. Bezproblémový jakoby i k ostatním koním, bezkonfliktní. Dbá jako i elektrického ohradníku, takže by byl vhodný i jako pro začátečníky. A jako druhou položku automobil značky BMW X3. Je to turbodiesel 6 kvaltu, má to 4x4, veškerou výbavu, vyhřevané sedačky v kůži, je velice udržovaný, je to po nekuřákovi a garážovaný to vůz.
3: A číslo?
4: Jo, a je tam STK, stará asi 3 měsíce. Telefonní číslo 602 941 722. A je to Plzeň.
3: 602 941 722 je kontakt na vás. Děkujeme za váš inzerát. Mějte se.

0: Hezky naslyšenou a teď už bereme vás. Dobrý den.
1: Haló?
0: Slumte si rádio, prosím.
1: Jo, dobrý, pardon. My bychom rádi prodali sazenice velkoplodých robusy maliny, jsou červené, velice sladké a odolávají velkému jako suchu a velkým jakoby slunečním zářením. A máme i žluté a ty jsou chuti manga. Na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji 722 249 923. Děkuji za zveřejnění.
0: Mějte se hezky, děkujeme za váš inzerát. Budeme pokračovat s vaším inzerátem. Dobrý den, povídejte.
2: Dobrý den. Já bych prosím vás prodal králíkárnu 6 kocovou, představitelnou až na 9 koců. Novou. Nebo no, novou ne, ale zgenerálkovanou.
0: Opravenou.
2: Jak to mám jinak říct? Je to na číslo 721 564 622.
0: 721 564 622 je telefon na vás.
2: Ano.
0: Dobře,
2: ano.
0: Díky, tak to byla jedna králíkárna, nashledanou, no a budeme poslouchat teď váš inzerát, dobrý den.
3: Dobrý den, já volám z Plzně jihu a prodám 4 péřové prošívané deky nové na čísle telefonu 607 166 678. Ještě jednou telefon 607 166 678. Děkuji, hezký den.
0: My taky děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. A dáme si ještě jeden inzerát, dobrý den.
4: Přeju hezký den, já volám z Plany a prodala bych sazenice jahod. Je to od Dura Cengana a mám tady ještě borůvku, která se hodí na sirupy. A je to na telefonu 723 71 71 58.
0: 723 71 71 58.
4: Ano, děkuji.
0: Dobře, děkujeme, naslyšenou. Tolik teda dnešní rozhlasové tržiště. Ještě tady mám jeden inzerát. Prodám velmi levně 2 nové prošívané deky o rozměrech 200x140 cm. Jsou v modrém sypku a informace jsou v Plzni na telefonu 724 302 280 724 302 280. Pěkné odpoledne.
5: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemušenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemušenská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou. V Plzni se dohodli na koalici Hnutí ANO, Uskupení pro Plzeň a Hnutí STAN. V Horním Bříze na severním Plzeňsku začínají stavět tradiční chlebovou pec. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce. V Plzni bude vládnout vítězné hnutí ANO s Uskupením pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň.
2: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s Uskupením pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
3: Měli jsme velkou schodu na programu.
2: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
4: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
2: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
5: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
2: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Dočasná pec na chleba vyroste v areálu středního odborného učiliště stavebního v Horním Bříze na severním Plzeňsku. Pod vedením zkušených kamnářů je tam ode dneška staví učni společně s dalšími řemeslníky. Během týdne si práci s hlínou a kachlemi vyzkoušejí také místní děti. Pokračuje organizátor akce Ondřej Brichta.
6: Cílem celé akce je připomenutí, že kamnářské řemeslo představuje obor, který má i v dnešní době budoucnost. Proto jsme ve spolupráci se školkami a školami připravili zajímavý program i pro děti, které se hravou a poučnou formou seznámí s kamnařinou. Jako ukázku řemesla jsme zvolili stavbu pece, protože spojuje tradiční kamnařinu.
1: Tento týden v pátek pec v Horním Bříze poprvé roztopí a upečou v ní první chleba. V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení. V některých se naopak teplota začala zvyšovat a velké množství čerstvých a mražených potravin se zkazilo, informoval o tom francouzský deník West France. Týká se to celkem asi 150 prodejen. Podle šéfa jednoho z maloobchodních řetězců se jednalo o kybernetický útok. Francouzské úřady budou incident dál vyšetřovat. Sport. Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se budou lokálně tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty plus 3 stupně až 0 i na horách, v údolích až minus 2 stupně a v horských údolích Šumavy až minus 6. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude dopoledne postupně rozpouštět. Později odpoledne začne oblačnosti od západu přibývat a později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na Plzeňsku o jediněle 16 a na horách bude 10 až 13. Povane slabý proměnlivý vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Přešticích na jižním Plzeňsku v ulici Slunečná na křížení z Palackého bourala dvě osobní auta. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět minut po 15. hodině vám z Českého rozhlasu Plzeň přejeme pěkné pondělní odpoledne s datem 12. říjen a svátek má dneska Marcel. Tak určitě nezapomeňte popřát, pokud nějakého znáte, v odpolední vysílání a obzvlášť v tom pondělním nesmí chybět sport. Sportovní minuty se ohlednou třeba za fotbalem a taky hokejem. To vše už po písničce, o kterou se teď postará Věra Špinarová. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar a Západočeskému zvláště, milí posluchači Českého rozhlasu Plzeň. Je tu další souhrn sportovního dění v našem regionu, tak příjemný poslech. Fotbalisté Plzně si po reprezentační pauze poradili v lize s Mladou Boleslaví. Středočechy porazili 3-0. Když svou první nulu vychytal gólman Dominik Ťapaj.
2: Tak určitě je to velmi důležité, protože nezačali jsme soutěž, jako by jsme chceli, a věřím, že po této reprepauze i tento výsledek bude něčím, od čeho se odrazíme a navážeme na nějakou dobrou sériu.
1: Ve třetí lize Domažlice na svém trávníku remizovali s Béčkem Příbrami 2-2. Trenér Jiskry Pavel Weigl byl k výkonu svého celku hodně kritický.
3: Nehodnotím ho určitě dobře, protože 2-2 doma, myslím si, že to je ostra. Chcem se omluvit určitě i divákům, nebo za mě určitě. Myslím si, že prostě ty hráči musí pracovat a na tom hřišti jsme podle mě neodvedli úplně maximum, co umíme. Hrozně ztracených balónů, hrozně dlouhých balónů, je bylo takový podrážděný.
1: Hokejisté Plzně si v lize mistrů poradili se švédským Skellefteå poměrem 4-2 a bez ztráty bodu vedou celou soutěž. Rozhodující gól slavil sváteční střelec Jakub Lev.
4: Vzal jsem ty pocity, nebudu lhát, ne. Příjemný. Samozřejmě dostali kluci volno, co jsou hodně vytížený v lize. My, co jsme byli trošku v tom druhém sledu, nebo jsme se mohli zahrát, trošku dostat se tu zápasovou kondici. Já vím, jako co mám za roli. Dokud nepřijdu trenéři, že chtějí ode mě něco jiného, tak to chci plnit a tím já můžu být tomu týmu prospěšný a ne abych si tam vymýšlel nějaké svoje věci. To si myslím, že by nedělalo dobrotu.
1: V extralize pak Škoda přehrála Motor České Budějovice 4-1 a v neděli v Brně dvěma góly zařídil výhru 2-1 v prodloužení Adam Měchura. Házenkáři Plzně v extralize otočili duel se Zubřím a slavili výhru 30-27. 11 góly se blízkl Jakub Douda. Tři důležité trefy v závěru zaznamenala další spojka talentu Jaromír Voves.
5: Tak úkoly byly, abych trošku rozhejbal tu zuberskou vytaženou obranu. Ty góly jsou spíš práce kluku, já už jsem potom jenom zakončil.
1: A jak těžké bylo vlastně otáčet ten zápas, kdy jste ještě 4 hodiny před koncem tahali za ten kratší konec, prohrávali o 3-4 branky?
5: Přišlo mi, že jsme začali dobře bránit. Možná zuberským hráčům trošku došla energie a tam se to otočilo.
1: V nejvyšší soutěži basketbalistů celek Lokobalimány a Plzeň prohrál s Brnem 69-83. Tým volejbal Plzeň se rozloučil s českým pohárem, když ve své hale podlehl extraligovému celku KP Brno 0-3 na sety. Více už domácí univerzálka Anna Boháčková.
6: Zápas byl vyrovnaný, myslím si, že každá jsme předvedli jako skvělý volejbal, ale bohužel ve třetím setu už se to zlomilo a prohráli jsme větším rozdílem. Nicméně ten zápas byl vydařený, myslím si, že přišlo spoustu fanoušků a všem moc děkujeme za podporu. Doufáme, že stejný počet fanoušků přijde i na další zápas první ligy.
1: Futsalisté Plzně zvítězili v Brně 3-2 a dál vedou tabulku nejvyšší soutěže. Tři body vystřelil Interobolu v závěru gólman Jan Žežulka.
7: Pořád jsme celý zápas vlastně ať už 1-0 nebo 2-1 dotahovali po takových zbytečných gólech, hodně zbytečných chyb. Jak do útoku, tak do obrany, ale naštěstí jsme to dokázali otočit i díky mému prvnímu gólu, takže strašně těžký vydření tři body.
1: V extralize pozemních hokejistů Litice zvítězili v Kadani 14-1, Litické ženy remizovaly v Hradci Králové 1-1. A ještě hokejbal? Dobřany v extralize prohráli v Blatné 4-5 v prodloužení a tým HBC Plzeň ve své hale porazil Ústí nad Labem 4-3. To už byl poslední výsledek dnešních sportovních minut. Od mikrofonu se loučí a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Českém rozhlase Plzeň byl Jiří Schellinger. Pokud jedete autem po dálnici D5 kolem Plzně, tak od sjezdu na Klatově kolona až k tunelu Valík. To samé vás čeká v opačném směru od Olympie k Valíku. Zdržení je tady kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a pokud byste si chtěli zkrátit čas v koloně, tak si můžete třeba za pár minut s námi zasoutěžit. Teď Bad Boys Blue a přejeme pěkné odpoledne.

Povídka na sobotu. Povídka na sobotu. To jsou příběhy v kulisách západních Čech od místních autorů a v rozhlasové podobě. Poznávejte regionální literaturu s Českým rozhlasem Plzeň. Každou sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Opět Radeček, to byla jejich písnička Praha v éteru Českého rozhlasu Plzeň. No a na řadě je pravidelná odpolední soutěž, tak můžete volat už teď na naše známé číslo 221 554 222. No a já vám řeknu, že taky připomínáme to, že můžete s námi soutěžit jednou za 14 dnů. No a už písnička napověděla, že budeme hrát o Prahu, tedy tam se bude od čtvrtka do neděle konat Signál Festival. Máme pro vás hned dvě vstupenky. Program je vždy od večerních 7 hodin do půlnoci. Letos se můžete vydat hned na 8 míst, kde budou světelné projekce. Ještě můžete také zajít i na 13 volně přístupných světelných instalací.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak určitě volejte na naše známé telefonní číslo na velmi známý Signál Festival, který se koná už od čtvrtka v Praze. No a my se podíváme na to, kdo se nám dovolal. Pěkné odpoledne, tady Richard Jendovský.
2: Ivana, dobrý den.
0: Ivano, odkud voláte?
2: Já jsem z Plzně.
0: Z Plzně. A do Prahy byste vzala koho, když byste vyhrála?
2: No, asi syna.
0: Syna, ten by vás tam určitě odvez.
2: Jo, odvez.
0: Dobře, tak dáme si otázku, je jednoduchá, teda aspoň se to myslím. V Praze mají Signál Festival se světelnými projekcemi, no a mě by zajímalo, jaký festival světla je v Plzni, jak se jmenuje?
2: Ježiš, tak to nevím, teda. Napovědy
0: nejsou. Signál Festival, Laser Festival, Blik Blik Festival. Prosím o odpověď. Laser Festival jste říkala? Tak bohužel, musíme se rozloučit. Mějte se hezky, naslyšenou. A musíme se podívat na to, kdo se nám dovolal jako další, tak uvidíme. Dobrý den, tady Český rozhlas Plzeň.
3: A, dobrý den, tady Pavlína.
0: Pavlína?
3: Ano. Můžu poprosit ještě jednou ty možnosti?
0: Signál, Laser, Blik Blik.
3: Tak ten Laser.
0: Dobře, tak to říkala paní, takže taky nic. Děkujeme, naslyšenou. No uvidíme, no, jak pozorně posloucháte, tak se podíváme teď na další číslo. Dobrý den, tady Richard Jendovský, Český rozhlas Plzeň.
4: Dobrý den, tady Petra.
0: Petro, tak už to dáte, vy si Petra to z rukávu?
4: Já myslím to, že to je Blik Blik a i se účastním pravidelně.
0: No vidíte to. Je to vaše, jak jednoduché to bylo, Signál Festival, o to hrajeme, Laser Festival byla vymyšlenost, no a Blik Blik je jasný, ten je u nás v Plzni každý rok, takže lístky jsou vaše, tak si to v Praze užijte, koho vezmete?
4: Asi kamaráda.
0: Kamaráda, dobře, tak si to společně užijte, mějte se krásně a zůstaňte prosím ještě na telefonu.
4: Tak naschledanou.
0: Naslyšenou a pro vás všechny posílám Martu Kubišovou.

S vámi je Český rozhlas Plzeň, my vám přejeme pěkné odpoledne. Zhruba 80% ztráty na jablkách mají letos kvůli počasí sady v Brasích na Rokycansku. Úrodu poškodily mrazy, krupobytí a taky sucho. Podrobnosti uslyšíte z našeho odpoledního vysílání už za pár minut. Teď Bryan Adams.

Víte, že Rabštejn nad Střelou je nejmladší a nejmenší historické město v Česku? Leží v kaňonu řeky Střely a točily se tu filmy Cesta z města nebo Šťastný smolař. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Úrodu poškodily mrazy, krupobytí a sucho. Slabou úrodu sklízejí také ovocnáři na západě Čech. Někteří jablka dokonce kupují jinde, aby měli co nabídnout svým zákazníkům. Třeba sady v Břasích na Rokycansku očekávají jen 20% průměrné sklizně.
1: Teď jsme v nejlepší části sadu, je nejvýš položený, takže tady jsou ty jabka aspoň nějaká vidět. Dole není skoro nic. Čím vejš ten strom je, tak se nějaká jabka objevují.
2: Na špičkách je vidíme.
1: Prakticky na špičkách, přesně tak.
2: Ukazuje mi v sadu v Břasích na Rokycansku sadař Richard Schwarz.
1: Ne všechny ty jablka jsou, jak říkáme, jedna a je tady i nějaké mrazové poškození.
2: Kolik procent běžné úrody letos očekáváte?
1: Tady v tom konkrétním sadu, kde stojím, se to pohybuje třeba na 30%, 40%, ale v jiných částech sadu máme třeba taky i 100% škodu. Takže průměr bude někde na 20%. Jo. Jarní mrazy byly extrémně veliký, tady bylo v spodních částech sadu minus 8 na 1. máje do 1. květu, takže tam prostě ten mráz poškodil ty květy úplně 100%. My jsme tady zmrzli fatálně za 5 let třikrát. Je to pro nás veliký, veliký problém.
2: Jarní mrazy se vyhnuly třeba sadům v Nebílovech na jižním Plzeňsku. Ani tam ale nebude úroda 100%.
3: Jarní mrazíky nás nepotkaly. Úroda se teda vyvíjela velice slibně, ale bohužel 17. července nás potkalo krupobytí, takže větší část pozemků sadů zasáhly kroupy a to ovoce je teda potlučené a víceméně nevhodné ke konzumu, k prodeji a jsme tak zhruba v jabloních na nějakých 40% poškození ovoce.
2: Potvrzuje vedoucí sadu Jana Zikmundová s tím, že část úrody se podařilo zachránit.
3: Ty části sadu, které jsou zasíťovány, tak konečně jsme ocenili ty sítě, uchránili to ovoce, takže si myslím, že dostatek kvalitního ovoce budeme mít, ale samozřejmě, že tohle nás jako teda hodně poškodilo.
2: Podle Ovocnářské unie jarní mrazy způsobily škody za zhruba 1,5 miliardy korun a skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%, říká předseda unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů, trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, to je to, co se týká hlavně jablek.
2: Sadaři v regionu svoji letošní úrodu nabídnou lidem hlavně ve vlastních farmářských obchodech, stejně jako Richard Schwarz.
1: Všechny ty jablka ze 100% prodáme u nás v tom farmářském krámku letos. Tam se snažím, aby ta nabídka byla prostě 100%, aby ty lidi v podstatě nepoznali, jestli my máme úrodu nebo nemáme, i když to bude asi těžký. Budu se snažit některé odrůdy i dovést v rámci České republiky samozřejmě. A uvidíme, jestli nám to bude stačit na to, aby jsme přežili.
2: Jablka v sadu v Břasích sklidí do konce října nebo začátkem listopadu. Z Rokycanska a jižního Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Co je to fanfrnoch?
1: Hračka.
2: Nemoc.
3: Francouzské slovo.
4: Jaký by děl na nosle?
5: Harry Potter.
6: Když podá voda z vejšky.
7: Je to blbost.
8: Záchod. Může to být gorila.
9: Ahoj, rádio!
0: Český rozhlas Plzeň.

Pondělí odpoledne vám dělá společnost Český rozhlas Plzeň a po zprávách 16 hodin už se naladíte na Humoriádu, do které dneska přijde vybírat scénky moderátor a herec.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Soudy budou muset při rozvodech více zohledňovat zájmy dítěte. Novelu schválila vláda. Začala pravidelná údržba a kontrola dálničního tunelu Valík u Plzně. Řidičům je k dispozici jen polovina dálnice. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 15 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Soudy nejspíš budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy také moci odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechají mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
2: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
1: Na vedení Domažlické radnice se dohodli Sdružení pro město Domažlice, Uskupení pro Domažlice, KDU-ČSL a Nezávislí a ODS. V zastupitelstvu budou mít 12 křesel. Českému rozhlasu to potvrdil dosavadní domažlický starosta Stanislav Antoš z KDU-ČSL. Vítěz voleb hnutí ANO skončí opět v opozici, potvrzuje lídr kandidátky Radek Wiesner.
3: Teď jsou takový jako smíšený pocity, když člověk vyhraje volby, ale ve finále zjistí, že v podstatě nemá partnery do té koalice to složit. No. Ale na druhou stranu děkujeme voličům a budeme zase v opozici. No.
1: Pravidelná údržba dálničního tunelu Valík u Plzně na několik dnů omezí řidiče. Ředitelství silnic a dálnic kvůli kontrole, mytí, seřízení potřebných zařízení a zkoušky technologií uzavřelo dnes ráno levou tunelovou troubu ve směru na Prahu. Provoz je svedený do pravé poloviny dálnice. Zítra po 22. hodině bude naopak uzavřena pravá tunelová trouba ve směru na Rozvadov, kde budou práce na údržbě tunelu pokračovat do čtvrtka do zhruba 7. hodiny večer. Následně ŘSD obnoví provoz v obou směrech. Sport. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž vzduchových pušek. Tuto disciplínu ovládl podruhé. Předloni zvítězil v Granadě. Počasí. V noci čekejte jasno nebo skoro jasno, postupně se budou lokálně tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty plus 3 stupně až 0 i na horách, v údolích až minus 2 stupně a v horských údolích Šumavy až minus 6 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude během dopoledne postupně rozpouštět. Později odpoledne začne oblačnosti od západu přibývat a později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 16, na horách bude 10 až 13. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Dobřan na jižním Plzeňsku je uzavřený pravý jízdní pruh, důvodem je špatný stav vozovky. S omezením tam počítejte až do začátku prosince. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já mám
5: nalíkají.
6: Co je z toho
5: ostruda?
6: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
5: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš, ale vodou režim. Samozřejmě.
4: Jo.
5: No tak pohoštění je slaboučké tedy, ale co se rád dělá. No.
4: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty smluveného slova, o toho jsme tady, víš?
5: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriáru. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebo obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, lidi, jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: Příštím programu. A Rudy Linka no, potom bečkej, byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Jo, já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Ne, já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministické časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8. a já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: No to čtenářky jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský...
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil se z nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi ano. jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snáka. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, aspoň.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mulavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní Humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
2: Děkujem.
5: Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme v Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zdežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No.
9: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No, tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
8: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
8: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
8: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co byl hrát?
8: No já tady mám.
9: Co?
8: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
8: Snění.
9: Snění?
8: Ano.
9: No neznám.
8: A pak...
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
8: Paganini.
9: Kdo? Ďábl...
8: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
9: To já jsem jednou hrál,
8: no.
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
8: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
8: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
8: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
8: No Petrov.
9: Jakej?
8: Petrov.
9: Petrov. Mm-hmm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
8: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
8: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
8: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky jaký?
8: Kremonky.
9: A kremonky, ne, to neznám.
8: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, no trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. Mm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriány na cestách. Mm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Nadějou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel. To víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských Lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: Na dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, koho?
8: No koho Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Který to je?
7: To je kobylka tohle. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
9: A kavatínu, jo?
7: To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra. To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Kdyby jste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu bych do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak, my jsme se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: Hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody, tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně, ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to, otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No o toho tu jsi, mimo jo. Jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A hrýve se. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vtloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu...

0: svými pořady třeba, že byste společně dali dohromady něco?
1: Já jsem Tondu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
0: Ano.
1: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
0: ano. Jo?
1: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
0: No on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
1: Tak uvidíme. No.
0: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
1: Je to možné, samozřejmě.
0: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
1: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako,
0: tak pak... To se dneska dělá běžně.
1: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
0: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování, pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný. Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasujem pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krát. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Medaile pro olympiádu dětí a mládeže v Plzeňském kraji vyrábí kováři z oselců. Silničáři opraví povrch vozovky mezi obcemi Vodokrty a Řenče na jižním Plzeňsku. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeňské hejtmanství dnes představilo medaile pro lednovou zimní olympiádu dětí a mládeže. Jsou z nerezové oceli a hlavní část má podobu plzeňského kraje. Tvar a výsledná podoba je dílem studentů kovářů ze střední školy v Oselcích, říká její ředitel Zdeněk Tauchen.
2: Vzniklo 20 návrhů a ty návrhy se přebírali, vybírali s Plzeňským krajem nebo se zřizovatelem, až se vybrala ta finální podoba té medaile. Byla na návrh našich dětí, které od návrhu až po zpracování v podstatě se na tom podíleli zhruba, já nevím, řeknu 80%.
1: Více než kilometrový úsek silnice mezi obcemi Vodokrty a Řenče na jižním Plzeňsku se dočká nového povrchu. Práce za téměř 14 milionů korun potrvají 3 měsíce. Pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
3: Při opravě se zaměříme nejen na obnovu samotného povrchu vozovky, ale také na související prvky, které jsou důležité pro její správné fungování. Důležitou součástí bude odvodnění komunikace, stav krajnic i propustků. Cílem je, aby opravený úsek dobře sloužil řidičům i v dalších letech.
1: Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Resort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou mohou počítat. Resort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu. Zároveň plánuje přísnější kontroly dotací. Severoatlantická aliance nemá plány ani ambice, které by šly nad rámec ochrany občanů a území společenství. Ve Varšavě to řekl vrchní velitel sil NATO v Evropě Grinkevič. V případě napadení ale aliance bude bojovat. Grinkevič při představení takzvané strategie vítězství nezmínil ani jednou Rusko. To je ale podle strategické koncepce NATO z roku 2022 považované za největší bezpečnostní hrozbu pro bezpečnost aliance.
4: Vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexis Grinkevič řekl, že nevěří, že by konflikt byl bezprostřední a nevyhnutelný. Aliance by jim ale nebyla zaskočena.
5: Zablokujeme počáteční útok. Pokud útok bude pokračovat, zabráníme nepříteli v dalším postupu. V případě potřeby zlomíme nepřátelské síly a vyřadíme z provozu operační bojové systémy.
4: Řekl na Warsaw Security Forum. V odražení útoku by konvenční vojenské síly Severoatlantické aliance, včetně námořnictva a letectva, spolupracovali s vesmírnými a kybernetickými silami. Severoatlantická aliance je při obraně připravená zasáhnout cíle i hluboko ve vnitrozemí útočníka. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalový brankář Marek Kalina, který byl potrestaný v korupční kauze, vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise s ním proto přerušila řízení. Etická komise mu zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 000 korun za 11 přečinů od roku 2021, především dresu třetiligového Zlínska. Klub byl navíc za účast v aféře přeřazený do nejnižší soutěže.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se budou lokálně tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty plus 3 stupně až 0 i na horách a v údolích až minus 2, v horských údolích Šumavy až minus 6. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude dopoledne rozpouštět. Později odpoledne začne oblačnosti od západu přibývat a později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách 10 až 13. Povane slabý proměnlivý vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 2/195 na trase Poběžovice Hostouni se opravují vozovky, platí dopravní omezení, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Je 17:05, začíná přehled událostí dne tak, jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. A tak v následující hodince se zastavíme u letošní tristní úrody jablek. Zjistíme, co zajímavého se objevilo při zemních pracích na zámku Nemilkov. No a také se dozvíte, co zajímavého nám řeknou meteorologové k aktuálnímu a zvláště pak očekávanému počasí. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Povolební vyjednávání o nových koalicích pokračují. Třeba v Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci se starosty a s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostů Aleš Stolar. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Plzeňský kraj zdraží od 1. ledna jízdné ve vnějších zónách integrované dopravy. Úpravy se týkají jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného. Ceny v krajském městě ani cena ročního předplatného u vnějších zón se nemění. Kraj zdražuje poprvé od roku 2020. Háčkovací maraton, na kterém mohou dobrovolníci vyrobit hračky dětem do plzeňských nemocnic, se uskuteční v sobotu 17. října v Plzni. Karitativní akce na Jiráskově náměstí v Akademii nadání potrvá od 9 do 21 hodin. Za organizátory zve na dobročinnou akci Blanka Antošová ze spolku Andělky.
3: Máme všechno, háčky, materiál, výplň. Prostě nebojte se přijít dát do toho svoji práci a nadání.
2: Více řekneme zhruba za půl hodiny. Nová revmatologická ordinace funguje v nemocnici ve Stodě na Plzeňsku. Lidem s bolestmi kloubu nebo ranní stuhlostí nabízí diagnostiku i trvalou péči. Do stodské ambulance mohou přijít i lidé bez doporučení. Čekací lhůty jsou teď velmi krátké. Dočasná pec na chleba vyroste v areálu středního odborného učiliště stavebního v Horní Bříze na severním Plzeňsku. Pod vedením zkušených kamnářů je tam ode dneška staví učni společně s dalšími řemeslníky. Tento pátek pec v Horní Bříze poprvé roztopí a upečou v ní první chleba.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je pondělí 12. října, uplynulo ani ne 29 hodin od uzavření volebních místností a v Plzni bylo jasno, v krajské metropoli bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. Jejich lídři to včera večer oznámili při narychlo svolané tiskové konferenci. V 47 členém zastupitelstvu bude mít nová koalice pohodlnou většinu 34 hlasů. Naváže tak na dosluhující koalici jenom bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň, kterou tvoří nezávislí TOP 09 a Zelení.
1: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením Pro Plzeň, což ocenil jeho líder Tomáš Morávek.
2: Já se totiž vážím té spolupráce během 4 let. Měli jsme velkou schodu na programu i díky tomu, že jsme oznámili s ANEM tu první spolupráci, tak věřím tomu, že budeme i s silným koaličním partnerem.
1: Dál pak jednali o koalici společně jako dvojblok, a to s ODS a se STAN. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
3: Je to určitě osvědčený model a my jsme měli poměrně dobré vztahy. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, zejména proto, že ta předvolební retorika byla za nás tendenční, lživá. Pro nás bylo důležité prosadit základní milníky programu, a protože vlastně v té minulé koalici jsme řadu těch věcí přetavili do nějakého střednědobého horizontu, tak budeme pokračovat v těch velkých projektech, ať už je to úprava na náměstí Republiky, ať už to jsou tramvajové trakce, infrastruktura do obvodu. Co je pro mě ale podstatné, a to jsme vyjednali v rámci vlastně toho pozdního odpoledne, je dohoda, že hnutí ANO bude mít také všechny čtyři starosty na velkých obvodech, to znamená na jedničce, na dvojce, na trojce i na čtyřce. Zároveň máme velký mandát zhruba 60% v Liticích, čili já jsem za sebe spokojený.
1: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
4: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku, více než dvojnásobili jsme volební zisk, a ta představa, že bychom s tímto ziskem odkráčeli do opozice, nás pochopitelně nenechávala klidným.
1: Rada bude mít místo 11 9 členů. 5 míst obsadí ANO, 3 STAN a 1 Pro Plzeň. Primátorem podle dohody zůstane Roman Zarzický. Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: počasí.
1: Tak v minulých dnech jsme si užívali pravý, nefalšovaný podzim, ale už by se to mělo pomalu zlepšit. Nebo ne? Víc nám k tomu řekne Josef Cink z Meteorologického ústavu. Já vás zdravím, hezký podvečer.
2: Tak hezký podvečer. Ano, bude se nám to zlepšovat. Zítřek nám přinese z velké části slunečno. V noci na zítřek bude jasno nebo skoro jasno. K ránu se nám místy začnou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Po jejich rozpuštění nás pak čeká zítra skoro jasno až polojasno. No až později odpoledne začne té oblačnosti od západu postupně přibývat. Obloha se nám na večer pak postupně zatáhne. No a v první polovině noci na středu se pak přidá navíc i místy občasný déšť. No a zítřejší ráno bude hodně studené. Zítřejší ranní teploty klesnou na 3 stupně až 0 v údolích. Tam se mohou dostat i pod bod mrazu. Ojediněle zde naměříme dokonce až minus 2 stupně Celsia. No a proti tomu ty nejvyšší denní teploty, ty nám vystoupí zítra na 13 až 16 stupňů Celsia. No a na horách v 1000 metrech tam očekáváme ta maxima kolem desítky. No a vítr zítra povane pouze slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: No jak vás tak poslouchám, tak ty denní teploty stoupají, takže máme třeba nakročeno k takzvanému tomu teresiánskému létu.
2: Tak teploty budou stoupat i v těch nadcházejících dnech, i když s oblačností to bude tak trošku jako na houpačce, oblačnost se bude střídat se sluníčkem. V těch následujících dnech v ranních hodinách se občas budou vyskytovat mlhy, ty mohou přetrvávat na některých místech až do dopoledních hodin. No a další slabé srážky očekáváme pak až o nadcházejícím víkendu. No a co se týká těch teplot, tak ty od středy do pátku by se měly pohybovat mezi 15 až 18 stupni Celsia.
1: Josef Cink, díky, naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

hudba laskavá.

Víte, že Padrčské rybníky jsou jednou z nejcennějších součástí chráněné krajinné oblasti Brdy? Vyskytuje se tu řada chráněných živočichů. Hnízdí tady orel mořský, čáp černý nebo volavka popelavá a žije tady i vidra. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Propojit ruční práci s pomoci druhým. S takovými projekty má zkušenosti Blanka Antošová ze spolku Andělky. Organizovala například rozsáhlý a úspěšný projekt Deka Pro, ale také háčkování chobotniček pro předčasně narozená miminka. No a nyní plánuje andělské háčkování, při kterém mají vzniknout hračky pro děti v nemocnicích. Poputují k dětem a dospívajícím ve věku od 2 až do 18 let do plzeňských nemocnic, aby jim dodali sílu a odvahu během léčby. Háčkovací maraton se uskuteční už v sobotu 17. října v Plzni. S Blankou Antošovou, která byla dnes dopoledne naším hostem, si povídala moderátorka Iva Kokešová. Ta se zajímala o to, jak vlastně bude zmíněný maraton vypadat.
1: Budeme háčkovat jakékoliv hračky, ať to bude míček, žába, opice, prostě kdo co umí. Jediný požadavek na tu hračku je, aby byla do 20 cm svý dílky. Mm-hmm. Aby ty děti to mohly mít v posteli a nějak jim to nepřekáželo, v batůžkách, aby prostě mohly vozit jako velký kamarády na vyšetření nebo je mít v posteli v nemocnici. Mm-hmm. Hračky předáme ve spolku Hajma a ty je budou rozdělovat dětem, nejenom dětem, ale vlastně svým klientům od 2 let do 18. Takže to může být opravdu jakékoliv téma té hračky, jo, protože i 18-letý kluk má určitě nějaký obavy a strachy z nějakého vyšetření a když mačká něco v ruce malinkýho, tak určitě to přežije líp, než když tam je sám.
2: Pojďme teď opravdu k těm zásadním organizačním věcem. Nemusí každý tam s vámi strávit 12 hodin, může přijít kdykoliv během dne a kdykoliv odejít.
1: Rozhodně, stačí se přijít podívat na hodinku, poháčkovat s náma nebo si dodělat už rozdělenou hračku nebo začít hračku prostě a takže potěšit nás.
2: Pokud má někdo šikovný něco doma rozdělaného, může prostě k vám přijít a tam si to s vámi v té hezké společnosti dodělat. Pokud už to má někdo doma hotové, naháčkované a chtěl by vám to předat, taky může takhle.
1: Může určitě přijít. Jak teda na andělské háčkování, tak jsme se dohodli s Akademií nadání, kde vlastně háčkování proběhne, že do 31. října budou sběrné místo těch hraček.
2: Takže pokud někdo v sobotu nemá čas z nějakých vážných důvodů, tak má pořád šanci ještě ty hračky předat.
1: Určitě se nic neděje, kdyby se mu nehodilo místo předání, může se mi ozvat. Telefonní číslo mé je 776 00 2891, kam klidně volejte na jakýkoliv dotaz nebo i vlastně na rezervaci místa na andělském háčkování, kdyby vás bylo moc, tak aby jsme vás nějakým způsobem rozdělili.
2: Tak a teď nás někdo třeba poslouchá, chtěl by přijít, ale vůbec nemá doma žádný materiál.
1: Nevadí, přijďte, materiálu máme dostatek, protože nebyl žádný požadavek, že by to mělo být ze 100% bavlny, takže máme všechno, háčky, materiál, výplň, prostě nebojte se přijít dát do toho svoji práci a nadání. Takže ráda vás pozvu teda na naše andělské háčkování, které proběhne tuto sobotu od 9 do 21 hodin. Přesná adresa Akademie nadání, kde se sejdeme, je Jiráskovo náměstí 31 v Plzni na Slovanech. Můžete přijít kdykoliv, na půl hodiny, na hodinu nebo taky na celou dobu. Bude zajištěné malé občerstvení, pití, káva, čaj, všechno doma udělané, takže se nebojte, že by to bylo průmyslový. Můžete si přinést rozháčkované hračky, hotové hračky nebo jenom prostě přijít a říct, hele, zkusím udělat míček. Přijďte, my vám všechno půjčíme, naučíme a budeme rádi, že se zúčastníte a pevně věřím, že uděláme nějakou kopu velkých hraček, který podpoří aspoň na chvíli děti a budeme háčkovat v průběhu. 100% když se vám nebude hodit 17. října, tuto sobotu, tak můžete do 31. října právě na Jiráskovo náměstí 31 do Akademie nadání přinášet hotové hračky.
3: Den v kraji. Každý kluk

0: Je jasné, že ovocnáři nebudou na letošní rok v dobrém vzpomínat. Sklizeň ovoce v Česku bude totiž podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Úrodu poškodili mrazy, krupobytí a sucho. Slabou úrodu sklízejí také ovocnáři na západě Čech. Někteří jablka dokonce kupují jinde, aby měli co nabídnout zákazníkům. Třeba sady v Břasích na Rokycansku očekávají jen 20% průměrné sklizně.
1: Teď jsme v nejlepší části sadu, je nejvíc položený, takže tady jsou ty jabka aspoň nějaká vidět. Dole není skoro nic. Čím vejš ten strom je, tak se nějaká jabka objevují.
2: Na špičkách je vidíme.
1: Prakticky na špičkách, přesně tak.
2: Ukazuje mi v sadu v Břasích na Rokycansku sadař Richard Schwarz.
1: Ne všechny ty jablka jsou, jak říkáme, jedna A. Je tady i nějaké mrazové poškození.
2: Kolik procent běžné úrody letos očekáváte?
1: Tady v tom konkrétním sadu, kde stojíme, se to pohybuje třeba na 30%, 40%, ale v jiných částech sadu máme třeba taky i 100% škodu. Takže průměr bude někde na 20%. Jo. Jarní mrazy byly extrémně veliký, tady bylo v spodních částech sadu minus 8 na 1. máje do 1. květu, takže tam prostě ten mráz poškodil ty květy úplně 100%. My jsme tady zmrzli fatálně za 5 let 3x. Je to pro nás veliký, veliký problém.
2: Jarní mrazy se vyhnuli třeba sadům v Nebílovech na jižním Plzeňsku. Ani tam ale nebude úroda 100%.
3: Jarní mrazíky nás nepotkali. Úroda se teda vyvíjela velice slibně, ale bohužel 17. července nás potkalo krupobytí, takže větší část pozemků sadů zasáhly kroupy a to ovoce je teda potlučené a víceméně nevhodné ke konzumu, k prodeji a jsme tak zhruba v jabloních na nějakých 40% poškození ovoce.
2: Potvrzuje vedoucí sadu Jana Zikmundová s tím, že část úrody se podařilo zachránit.
3: Ty části sadu, které jsou zasíťovány, tak konečně jsme ocenili ty sítě, uchránili to ovoce, takže si myslím, že dostatek kvalitního ovoce budeme mít, ale samozřejmě, že tohle nás jako teda hodně poškodilo.
2: Podle Ovocnářské unie jarní mrazy způsobily škody za zhruba 1,5 miliardy korun a skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%, říká předseda Unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů, trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, to je to, co se týká hlavně jablek.
2: Sadaři v regionu svoji letošní úrodu nabídnou lidem hlavně ve vlastních farmářských obchodech, stejně jako Richard Schwarz.
1: Všechny ty jablka ze 100% prodáme u nás v tom farmářském krámku letos. Tam se snažím, aby ta nabídka byla prostě 100%, aby ty lidi v podstatě nepoznali, jestli my máme úrodu nebo nemáme, i když to bude asi těžký. Budu se snažit některé úrody i dovést v rámci České republiky samozřejmě. A uvidíme, jestli nám to bude stačit na to, aby jsme přežili. Nebo ne.
2: Jablka v sadu v Břasích sklidí do konce října nebo začátkem listopadu. Z Rokycanska a jižního Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Odkrývání historie může občas přinést překvapivé nálezy přímo pod nohama. Na soukromém zámku Nemilkov na Klatovsku se při terénních úpravách podařilo objevit dvě zachovalá kamenná schodiště a tajemné podzemí.

0: nebo co se o nich podařilo z historických pramenů už zjistit?
1: Jsem se na to ptal a průzkum ukázal, že horní sklep sloužil ke skladování pivních sudů a spodní fungoval jako takzvaný ledový sklep k celoročnímu chlazení potravin a také nápojů. Obě prostory využíval Nemilkovský pivovar, o kterém pochází vůbec první písemná zmínka už z roku 1570, kdy tehdejší majitel panství uzavřel smlouvu o dodávkách piva do okolních hospod. Jak přesně ale tehdy výroba piva nad sklepy probíhala, jak celá stavba vypadala, zůstává pro odborníky stále velkým tajemstvím. Majitelé zámku chtějí v odkrývání podobných příběhů pokračovat a v budoucnu plánují nalezené, objevené podzemí zpřístupnit i všem návštěvníkům, tak doporučuji.
0: Jiří Trnka, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Regionální stopař.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

17:53 a dnešní den v kraji Českého rozhlasu Plzeň se pomalu chýlí ku svému konci, tak ještě pár slov k našemu zítřejšímu vysílání. Házenkáři Plzně porazili v extralize po dramatickém průběhu Zubří poměrem 30-27 a s jednobodovou ztrátou na vedoucí Karvinou drží druhou příčku v tabulce. Trenéra talentu Petra Štochla po utkání pozval k mikrofonu náš reportér a vy si ten rozhovor můžete poslechnout už zítra. No, číst nápisy na balení potravin se vyplatí. Prodejci

si s námi totiž často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si tedy v tomhle bludišti dát pozor, to se dozvíte v našem seriálu Jak nenaletět, rovněž zítra. No a víte, jak se stanovuje biologický věk a čím se liší od toho kalendářního? To vám zase povíme ve zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku. Dozvíte se i to, jak se takový biologický věk stanovuje a jestli si ho můžete změřit sami doma. Tak to bude tedy zítra, ale už za chvíli po zprávách tady budou dechovkové muziky. No a pak špalíček lidových písní. Roman Stupka přeje příjemný poslech.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory. Nebo se můžete zapojit do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň, jsme s vámi i online.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Díky pobídkovému programu se Tachovu podařilo získat dalšího obvodního lékaře. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily žádné systémové problémy. Soud se ale třeba zaobíral volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Ve městech pokračují povolební vyjednávání. Od víkendu jsou dojednané koalice třeba v Plzni, ode dneška v Karlových Varech a v Praze dnes jednání začnou. První plzeňský obvod povede i dál dosavadní koalice. Tu znovu vytvoří ANO 2011 a nezávislý uskupení pro Plzeň s podporou lidovců a Česká pirátská strana. Lochotinská radnice to po dnešním jednání a podpisu memoranda oznámila na webových stránkách. Staronová koalice bude mít ve 33 členem zastupitelstvu 18 křesel. Starostkou podle dohody zůstane Ivana Bubeničková z ANO 2011. Koalice se shodla i na pokračování současných místo starostů. Těmi budou Miroslav Šuma z ANO, Jiří Uhlík z Proplzeň a Jiří Rezek z České pirátské strany. Definitivně o novém vedení městského obvodu rozhodne ustavující zastupitelstvo. Tachov získal díky svému pobídkovému programu dalšího praktického lékaře pro dospělé. Působí na tachovské poliklinice a od minulého týdne registruje nové pacienty. Podle ředitele polikliniky Petra Tuháčka přišel nový lékař do města poté, kdy jedna lékařka zemřela a další odešla na mateřskou dovolenou. Popsal také, co vše město v rámci pobídkového programu lékaři nabídlo.
5: Město Tachov mu nabídlo byt k dispozici služební. Městská poliklinika jako součást toho městského systému mu nabídla zařízenou ordinaci, teď mám na mysli zařízenou ve smyslu stavebním, a město poskytlo nenávratnou dotaci ve výši 500 tisíc korun.
4: Policisté stále pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. V neděli dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakých Kolik informací o pohřešovaném volejte na linku 158.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slávie jsou v azerbajdžánském Baku, kde se připravují na druhý zápas v hlavní fázi Ligy mistrů. Zítra v 18 hodin a 45 minut nastoupí proti tamnímu klubu Sabah. Slávia čeká na výhru v prestižní evropské soutěži už 20 zápasů. Asistent trenéra Pražanů Zdeněk Houštecký cítí proti nováčkovi Ligy mistrů šanci.
6: Věříme tomu, že sebereme 3 body a podřídíme k tomu v maximum jako všechno, takže to očekávání je jednoznačný.
0: Počasí.
4: noci bude jasno nebo skoro jasno, lokálně se budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty plus 3 stupně až 0 i na horách, v údolích až minus 2 a v horských údolích Šumavy až minus 6. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat a později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách 10 až 13. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na silnici 2/230 u přestavlk na jižním Plzeňsku se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
3: Krásný a klidný poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Dnešní pořad si dovolím věnovat jednomu z nejlepších textařů dechové hudby, kterým byl bezesporu pan Bohuslav Nádvorník. Jeho zpěvné a především kvalitní texty byly vždy ozdobou tvorby předních dechovkových skladatelů. První text Bohuslava Nádvorníka, který si dnes poslechneme, bude na melodii skladatele Rudolfa Mišky a jmenuje se Brýle mámení. Zaspívám vám ho s Bárou Břečkovou za doprovodu plzeňské dvanáctky Jaroslava Tachovského.

Bohuslav Nádvorník se narodil 19. prosince 1920 v Bílé Třemešné u Dvora Králové. Vystudoval obchodní akademii a už v té době se začal horlivě věnovat hudbě. Hrál na kytaru a zpíval ve sboru i sólově. Za druhé světové války byl totálně nasazen v Německu a tudíž musel na nějaký čas přerušit své umělecké aktivity. Nyní nás čeká Nádvorníkův a Waldaufův valčík Řeka zpívá v podání Svatavy Černé, Zorky Kohoutové a Josefa Zímy. Hraje malá dechová hudba Waldaufinka.

Po válce se Bohuslav Nádvorník stal členem armádního uměleckého souboru a začal pracovat coby textař v Československé obchodní komoře. První písňové texty psal především pro své přátele, swingové zpěváky z pražských barů a kaváren. O první spolupráci ho požádala zpěvačka Alice Farkašová, která v té době vystupovala s orchestrem Jiřího Procházky v pražském baru Alhambra. Texty Bohuslava Nádvorníka se líbily a poptávka byla čím dál větší. Jeho první písnička, která vyšla na gramofonové desce, se jmenovala Ty jsi můj anděl strážný. Naspíval ji Rudolf Cortés a zazněla i ve filmu Dovolená s andělem. Původně španělské tango La Paloma je jedním z evergreenů, které Bohuslav Nádvorník ozdobil svým textem. Za doprovodu malé kapely Vladimíra Kettnera nám ho zaspívá Ivana Zbořilová.

V roce 1955 dal Bohuslav Nádvorník výpověď v práci a odešel na volnou nohu, aby se mohl naplno věnovat textařině. V 50. letech patřil společně s Vladimírem Dvořákem k naší textařské špičce a psal texty pro zpěváky nejslavnějších orchestrů té doby v čele s Karlem Vlachem. Z jeho nejznámějších textů můžeme jmenovat písně jako Příběh naší lásky pro Ivetu Simonovou a Richarda Adama, Vždyť jsou Vánoce pro Evu Pilarovou a Valdemara Matušku nebo Karlem Hálou naspívaný swingový evergreen Všichni tancovat jdou. Začátkem 60. let s nástupem nových trendů a stylů v populární hudbě se Bohuslav Nádvorník začal víc a víc věnovat textování dechovkových skladeb a zcela tomuto žánru propadnul. Další jeho známá polka je na hudbu Josefa Ginsla a jmenuje se Zámecká kastelánka. Za doprovodu Lesanky zpívají František Ledinský a Jitka Koutecká.

Texty Bohuslava Nádvorníka hojně využívali skladatelé jako Antonín Ulrich, Vladimír Fuka nebo Jaroslav Marek. Ale jeho nejrozsáhlejší spolupráce byla s Karlem Waldaufem. Jak sám Bohuslav Nádvorník v jednom z rozhovorů řekl, s Karlem Waldaufem se občasně setkávali, ale nikdy ne za účelem společné tvorby. Jejich umělecká spolupráce probíhala zásadně buď telefonicky nebo poštou. Jednou dostal poštou od Waldaufa noty a bylo tam napsáno: pane Nádvorníku, něco hezkýho. Bohuslav Nádvorník celou noc přemýšlel, jak text k zaslané melodii uchopit, a až ve 4 ráno ho napadl slogan Mládí nevybouřené. A tak vzniknul jeden z velkých hitů. S Karlem Waldaufem napsali také slavný valčík Tvé vlasy kvetou, maminko. My si ho poslechneme v interpretaci Zorky Kohoutové a dechové hudby Kutilky.

Trampové dlouho netušili, kdo je autorem jejich oblíbené písně Pampelišky. Skupina Červánek, která písničku proslavila, uváděla, že autor je neznámý a že se jedná o americkou lidovou píseň. Ovšem, jak se po letech ukázalo, ony Pampelišky napsal pod názvem Ztracené hvězdy právě Bohuslav Nádvorník a melodii složil zpěvák Richard Adam. Ten se tehdy přihlásil na ochranném svazu autorském a tam se zjistilo, že píseň skutečně vznikla ve spolupráci dvou zmíněných pánů už v roce 1961. My si Pampelišky poslechneme v podání jihočeské veselé muziky a zaspívá nám jí Dalibor Doubek.

Bohuslav Nádvorník napsal za svůj život více než 1700 textů a mimo jiné byl také společně s Františkem Živným u zrodu nejlegendárnějšího dechovkového televizního pořadu Sejdeme se na Vlachovce. Zemřel 4. května 1994, ale jeho texty dodnes zůstávají těmi nejlepšími, jaké můžeme ve zpěvníku naší dechové hudby najít. Důkazem toho bude i závěrečná polka Zamilovaný měsíc, kterou vám zaspívám společně s Ivanou Zbořilovou. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer. Úvodní písnička v podání domažlické muziky už nám prozradila, kam se vydáme v dnešní folklorní půlhodince. Ano, čeká nás malé ohlédnutí za letošními chodskými slavnostmi a s nahrávkami se tedy v následujících minutách vrátíme do Domažlic. Máme pro vás totiž první část výběru ze záznamu, který jsme letos během chodských slavností v Domažlicích pořídili na scéně u brány na náměstí. V dnešním špalíčku vám konkrétně nabídneme snímky z pořadu S Plzeňáky za folklórem, který proběhl 15. srpna dopoledne na této scéně a který jsme také, pozor, zároveň živě přenášeli. Vystřídali se v ní ti nejlepší muzikanti a zpěváci z různých míst Chodska a my si je teď ještě jednou připomeneme. Na úvod nám zahrála domažlická dudácká muzika, kterou si teď poslechneme ještě jednou. Zpívat bude Kamil Jindřich. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

0: V dnešním Špalíčku posloucháme živé nahrávky, které jsme pořídili během letošních chodských slavností v Domažlicích. Dolní Chodsko v pořadu s Plzeňáky za folklorem jako tradičně zastupoval chodský soubor Mrákov, který stihl v Domažlicích vystoupit ještě předtím, než se přesunul do Mrákova, kde se i letos konala chodská hýta. A také vystoupení Mrákovských si tedy teď můžeme poslechnout.
1: Glo, glo, glo, glo.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní dnes s živými nahrávkami z letošních chodských slavností v Domažlicích, konkrétně z pořadu S Plzeňáky za folklórem, který proběhl v sobotu 15. srpna dopoledne na scéně u brány na náměstí. V letošním roce do něj přispěl i mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem a pak také malá teňská dudácká muzika, které si poslechneme právě teď.

Živé nahrávky z letošních chodských slavností v Domažlicích posloucháme v dnešním špalíčku lidových písní a pochopitelně nemůže chybět ani snímek národopisného souboru Postřekov, který se, tak jako každý rok, také představil v rámci pořadu s Plzeňáky za folklórem. Stejně jako mrákovští, tak i postřekovští ovšem měli v rámci chodských slavností i svůj samostatný pořad a i ten jsme pro vás letos natočili. Kdy si ho v našem vysílání můžete poslechnout, tak to vám povím hned po písničce.

dohráli a dospívali Postřekovští, tedy národopisný soubor Postřekov. No a já pro vás hned mám slíbenou pozvánku k poslechu jejich dalších snímků z letošních chodských slavností v Domažlicích. Jejich pořad Postřekovský vokínko jsme totiž také natáčeli. A ve špalíčku lidových písní vám ho kolega Josef Kuneš nabídne ve středu 21. října v 6:30 večer. No a rovnou přidám i další pozvánku. Záznam pořadu Mrákovských, Hýtácí z Mrákova, si pro změnu ve špalíčku můžete poslechnout už pozítří, tedy 14. října v 18:30. A dnešní špalíček nám zakončí Konrádyho dudácká muzika, která v letošním roce v Domažlicích měla na starost pořad Dudácké štandrle. Vydařil se báječně a naše mikrofony Českého rozhlasu byly také u toho. A tak ještě pozvánka do třetice. Záznam pořadu Dudácké štandrle si v našem vysílání nenechte ujít v pondělí 19. října v 6:30 večer, tedy přesně za týden. Pro dnešek se loučí a hezký večer přeje Michaela Vondráčková. Domažlice.

Kdo má žlice zů, pěkný městečko, je ta pivovar, dobrý pivečko. A kdo má žlice zů, pěkný městečko, je ta pivovar, dobrý pivečko. Hej!

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Za cestování v plzeňském kraji si lidé od příštího roku připlatí. Vodár na Plzeň opraví poruchové potrubí v Malostranské ulici v Plzni na Slovanech. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobrý večer přeje Štěpánka Zíková. Veřejná doprava v plzeňském kraji od nového roku mírně podraží. Důvodem jsou rostoucí náklady, inflace a také změna DPH. Nejvíce zdraží jednotlivé jízdné v první vnější zóně, a to o 4 koruny. Navýšení u předplatného je minimální. Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN k úpravě cen dodává.
2: Jsme nedělali žádnou změnu vlastně od roku 20, pouze se zvýšilo jízdné v Plzni v průběhu těch let a nám z důvodu nákupu nových vlaků vlastně náklady výrazně narostly, navíc došlo k vysoké inflaci a tak jsme přistoupili k drobné korekci výše jízdného.
0: Čtvrtletní předplatné podraží od nového roku o 14,5 roční o 12 korun. Cena ročního předplatného se měnit nebude. Předplatné je možné nahrát na plastovou plzeňskou kartu nebo do mobilní aplikace s virtuální plzeňskou kartou. Rozsáhlá havarijní oprava vodovodu čeká Malostranskou ulici v Plzni. Kvůli opakovaným poruchám u Škoda parku tam musí pracovníci vodárny Plzeň vyměnit více než 200 metrů potrubí za téměř 12 milionů korun. Pokračuje mluvčí plzeňské vodárny Alena Výborná.
3: Nejde o běžnou plánovanou obnovu, ale o operativní reakci na opakované poruchy. Stávající potrubí už z dlouhodobého hlediska není spolehlivé, proto jsme se rozhodli problém vyřešit jednorázově a ve větším rozsahu. Chceme především předejít dalším haváriím a zajistit stabilní dodávky pitné vody. Opravu budeme koordinovat s provozem areálu Škoda parku.
0: S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10:30 a položit květiny k rakvi. Uvedl to mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Jiří Štěpnička zemřel v neděli. Bylo mu 79 let. V Národním divadle působil od roku 1975. Karlovy Vary budou mít koalici složenou ze tří politických uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na další spolupráci ve vedení města s hnutím Karlovaráci a ODS. Dnes odpoledne jejich zástupci podepsali společné memorandum. Podrobnosti koaliční smlouvy chtějí projednat příští týden, potvrdila primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
4: My jsme dnes podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty plus 3 stupně až 0. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy mlhy, později odpoledne začne oblačnosti přibývat. Večer se místy přidá občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Líní na Plzeňsku dejte pozor na porouchané odstavené osobní auto. Překáží na vozovce, jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Jazyková poradkyně Dagmar Maginsová dělá také korektury. To znamená, že kontroluje texty v různých publikacích, knížkách. No a tak přichází s takovou porcí toho, co objevila za chyby. Tak kde začneme? Co třeba slovy jak to že a jak to že? A teď to musíme popsat, protože to posluchači nevidí.
2: No ano, ono se to složitěji říká, protože napsané je to jasné. No často se ku podivu objevuje spojení jak to že psáno jako jediné slovo.
1: Což je špatně?
2: No, je to špatně, i když je to úsporné. Bohužel to jsou tři slova a navíc, že tam funguje stále jako spojka, takže ještě mezi ně patří čárka.
1: Takže špatně je napsáno i jak to čárka, že? Přitom to, jak to je taky psáno dohromady, to je taky chyba.
2: Taky chyba. Stále to ještě není žádná spřeška.
1: Takže musíme psát jak to čárka, že?
2: Přesně tak.
1: Další chyba.
2: No, ta je přesně opačná. To mě na tom zaujalo. Když chceme říct v tu chvíli, právě v tu chvíli nebo najednou, tak můžeme říct synonymně v tom. No a ku podivu, tohle spřeška je, je to jedno slovo a ku podivu na něj narážím dost často, že se píše zvlášť v tom, což má úplně jiný význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Houston.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

注意。

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž jiný.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šustová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gesce, ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívracký vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditendasem. Pro Přívrackého je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy. A na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela, a že dokážu jako nějak uchopit postavy. A samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská v 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali. Do toho obecného přehledu tedy odsud Němců prostě nepatřil. A já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálií začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou vrstevnici tehdy, ale v té době už tedy. Ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně, jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty. A ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to. Takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, to bude dobrý, to bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když
2: to je říkal. Krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní, úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono
2: vlastně se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozradovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no,
2: že?
3: A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hned na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přes koumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš nasádky a to je tady z Huťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapr je u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na Třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu a také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberk a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň Zdeňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému vytěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit tak, co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci. Ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme ty vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jiker, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch linie je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského. Tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklej na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, velký prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši předci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácnil v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu. Takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně to není ani tak, jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará, musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně, 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou. Nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně je ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let. Když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct jako třeba o rok, mají jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře. Dá se do druhého takového podobného rybníka už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost. Ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své Kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se obrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Čili takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2kilovou rybu nebo 5kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5-3 kg, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, skonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tušit tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naší rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si ji taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím okořenit, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec po kapa citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe ji dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
2: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takové logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochranou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
3: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky, jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodily. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Učenija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.
8: Na věky z

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných. Duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A vskutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být ohroděný plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Hledám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v příhrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete, pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířu.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebným klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve Šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek Šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala Šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléct si vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, smravní silou nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá... Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze Šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale, drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: than lack.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Co pak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si do česta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj.
3: Čc. Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Potálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Potálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatích.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vymrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí.

0: Někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve slatích utopit. To neumím.
1: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
0: Stejně se nedíváš.
1: Dívám.
0: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou. Dětku.
1: Tak se mi, Izerino, zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
0: Radši jdi lovit nové blízkavice.
1: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
0: Už se nám nikdy nevrátí.
1: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
1: A bude mela. Už to začíná.
3: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi se, ty rusalko. Mé poklady jsou pryč.
3: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
3: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
3: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany, skály obrostlé mechem.
3: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
3: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
3: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
4: Vracíš se?
2: Navždycky.
4: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
4: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusalko, rozházím znovu blízkavice po sletích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch 2 hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší 1 hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. A řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně. Zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731-800-900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem nevěděl, že se dovolám jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka
1: a
0: je... úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že ty našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila? Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den. Ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod. Jo. A ticho.
0: Jak je to dávno?
1: Asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému no, násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to
0: s ženskýma
1: ani je.
0: Žádné drobné. No.
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20-25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Vesle.
0: Michal napsal na rozhlas.cz/linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sděloval jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí právě volou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ji ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl bys jí dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No ale po tomhle s tom zjištění tam už není co řešit, to je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit mojí milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím telefon? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně, ona mi to přiznala, ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu, jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška, jako je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se Martin, tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka. A pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mém dalším životě. Jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Já bych to možná
0: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono se to nestane ze dne na den, ale něco k tomu vede, takže určitou dobu.
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužského, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval na. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená fakt na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku. I,
0: takhle vypadá, ale když jste rozohněná, tak to je ještě dobrý. Dano, já vám děkuju.
1: Já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a není mi z toho dobře ještě pořád, takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku noc, teď jsem jenom na telefonu. Jde se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuju. A naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocněl závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocněl stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen protože jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím, nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No, tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No, a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se 3. dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo a já říkám, no nic, jenom mě pan primář říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala, tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ním měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev. Takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhle ty pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No.
0: Hmm.
1: No, ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. A to vám prostě nikdy z hlavy nezmizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používáme eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydl kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ho ještě šli prosit, jsem ho šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom, to dlouho, je to dlouho, ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě věděl, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
1: Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolení, že jo, tak bylo 10 hodin a já chystala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo, ale říkám, nikdy nezapomenete, jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijela dneska nemocnice z operace,
0: jejda.
1: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a

0: za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Ralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili. Podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobnej tý paní, co tý posluchače, co teď mluvila.
0: Mm-hmm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pán Ježíš, co se děje. Tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a ptáme se, jako, jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak tři čtvrtě roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme jí domů, potom asi za 3 neděle jsme jí odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, že ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal ženo a pán Malek, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říká, rakovinu střev a tohle, tak to snad by jí nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle, a ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dávali jí vždycky nějakou injekci. Je, každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam, sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízeno, jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, 2 hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, já pám, no to není možný, tak tam jedu znova. A pana tý pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co je, jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí tu injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Ne? Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večír v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi, a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný takový, přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu.

0: oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá tři čtvrtě roku. Hmm. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát, a ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Hmm. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
1: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
0: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu naříct, ale já mám teď lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let, to bude vynikající pan doktor, jo, prostě ochotný, všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte, někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no je to v lidech prostě. No,
1: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
0: Přesně. Hmm. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
1: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
0: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já vám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, půjdu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Obečku asi 3 kilometry a asi v půli cesty je nemocnice. A já pán dojdu na tu pohotovost a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem sil jsem se došel rádí nemocnici, zaťukám na toho nadvratního. On odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem sil mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadnej pan doktor, taky pan Paríš, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně do Slanýho na operaci. Akutní zánět svetého střeva, zjela diagnóza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho Slanýho, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, čím seš tady? Já povídám, no, akutní zánět svetého střeva. Co děláš? Já pánu na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pát, ale ty nemáš svetlý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pánu, hlejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, s čím seš tady, já pánu, svetlý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš svetlý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a u mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, ale my jsme se museli posikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
1: Yeah.
0: Slepý střevo to bylo.
1: No,
0: takže
1: teda.
0: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích žlučník. A té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Maníra, vy jste nám dále a pán Ježíš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tam všechno srostlý, to už bylo pár let po tom slepáku.
1: Takže tím, že se posychrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
0: Tak, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všechno to dobře dopadlo, všechno jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všechno v lidech, přesně.
1: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonalá. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
0: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí, hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu, jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Byla jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte otis nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak z Plzně odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkluje a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc. Vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mě 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, kde tě? Nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A říkám, pro Boha, říkám, když já mám na dlaní, mám 6 stehů a když se opřu o tu hůl, říkám, když to všechno zničím, a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedá. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takové, že za chvilku to začne kapat, a tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Jeden prst byl ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to,
0: rozumím.
1: Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písnička Václava Neskáře je za námi. Byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno na to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, říkám, ona je Kapča, je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem mi pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko, a říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala se manželovi, přijde Kapča. On začal lítat, sprchovat se ho lít. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem měla dělat do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně. Já říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma, první co bylo, že jsem šla do pokojčka podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: Tak tomu věřím, tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. No, tak jsem si sedla v obývaku, udělala kafičko a čekala jsem. O 6:30 zazvonil, já jsem měla přijít 6:30 jako z práce, že jsem končila. Zazvonil 6:30 budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císařích. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám, na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a se zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mi v životě nemůže stát a stalo se. No nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kil spadla na 50, což se mi jako líbí svým způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstal jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočená 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala mé buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, já strašně ráda peču, ale já to nejím. Já dělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rádi, ať odchutnáte, jo.
0: No tak znám pár a takových, ona... kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí. No to je pravda. No. Ale to nechme stranou.
1: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. Ona říká, ty, můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu zabrat, tak on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, proč sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mi se známila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi jdu bez auta, jsem ti na to podívat, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, já tě se známím s tatínkem, který byl vdovec. To jsme si podali ruce, co není šli, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, je to tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manželé.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Ještě jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, nebo pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A ke dne jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A když začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce, maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, kdy jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si znajít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mm-hmm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, to by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírková píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednou ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká: sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám: ale pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká: no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkala, že je mě velice špatně to, že on ten manžel byl velmi surový na mě a prožívala jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká: zítra, sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám: zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě a už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito. Ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci, tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Stačí, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajhamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozubali. Ona říká: byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahovní, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: Jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuju. Když o tom mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím,
1: toho
0: ale já
1: spavit.
0: Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zase to bylo jiný, ale až byl, jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito.
1: Já vám taky,
0: teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo.
1: A
0: mějte
1: jak to
0: se
1: dopadlo
0: hezky
1: na té vaší zahradě, jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Kralopole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený, je na vozíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nezcela rozumím. Zkuste mi to trošičku vysvětlit.
1: On je pobožný. Mm-hmm. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějaký festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Mm-hmm. Jako, jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč no. To bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěla jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat, jo? Že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá a dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou odpověď na to téma nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce. Jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuju aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně. Pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma Pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borek.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy, pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na své spolužáku, nebyla jsem 4 roky. Mm-hmm. Tak před mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, mm-hmm. tak já musím chodit, jezdit s tím vozítkem, mm-hmm. protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali,

0: nedíval. Ježišmarja, já nevím. Ježiš, tak to není možný. A jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. A jsem potom tam byla díl, tak potom za mnou přišel a pátý, víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, teď to máš, já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
1: Prosím nejmenovat.
0: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom se, tak se mě omlouval, jo. Tak jsem se trošku jako sklidila, ale pořád tu váhu.
1: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezčí než druhý. No.
0: Poslušíte, ale po co jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, Itálii, ona je furt, jak kdyby měla 22. Akorát nám trošku připravil.
1: No, a nějaký vozík nikdo neřešil, že jo?
0: No, já jsem si vozíkem tam nebyla.
1: Nebyla, no úplně nejlepší. No.
0: Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
1: Rozumím. No tak, Ludmilo.
0: A tak jsem si potom jsem se teda sklidnila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
1: No.
0: Měl 56.
1: No, ještě nakonec říká, balíte chlapa.
0: Až budete pro někde chcete, tak mě zavolejte, já vás zavezu kamkoliv.
1: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
0: Končila takhle veselé.
1: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
0: Já každý den.
1: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
0: No,
1: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chuť je slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud krásný muž, princezno. A moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potáhl.

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlem. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Zbohem, králi. Večer vám povím,

0: Řekl ti babo Raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát 3 přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředou vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata. Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich. Má-li se uskutečnit vůbec?
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě, prosím. Půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těším nemít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávkokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávkokaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
7: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
7: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
7: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
7: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
7: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
7: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
7: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
6: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
10: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám... Jo. Pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se, ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla, sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká, zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano, to bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich, napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda, no a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe, ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské a tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala, Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich gratuliere, wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, já říkala, jo, děkuji, tak to jsem ráda vzala sem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká, prostě já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek. A on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká, no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: pravnučka byli... to byla.
2: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Barksy a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas. Jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne. No tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Že jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Kodvaňková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňadra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji a neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech.
3: Tam prý taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo, seš jednička. Ty krávo, copak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil.
3: Jo.
2: Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplatě přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.